víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: první školní den s Pardubickým krajem.
1: Do školy!
2: Prvňáčci prožili svůj velký den. Poprvé v životě šli do školy.
0: A na co se malí školáci těšili nejvíc?
3: Na tělocvik.
4: Na hudebku.
5: Na matiku, na kluky.
6: No, že potkám nový spolužáky.
7: Na matiku.
8: Na češtinu.
0: Letos dostali všichni prvňáčci v Pardubickém kraji spoustu dárků, aby byli na ulicích lépe vidět a cítili se bezpečně.
2: Řidiči pozor, prázdniny končí a děti se vrací do školy. Jezděte bezpečně.
9: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
10: Hi, this is Ed Sheeran.
11: Hi, this is Madonna.
0: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
14: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Dětem v základních a středních školách nezačíná nový školní rok. Do prvních tříd podle odhadů ministerstva poprvé usedne asi 115 000 dětí. Na základních školách bude celkem přes milion žáků, jejich počet ale meziročně mírně klesne. Naopak na středních školách a konzervatořích má studentů přibýt. Africké Kongo čelí největší epidemii eboly ve své historii. Počet potvrzených případů překročil 6 000 a téměř 3 000 lidí zemřeli. Podle Světové zdravotnické organizace zůstává epidemie mimo kontrolu. Situaci komplikuje i to, že proti současné variantě viru zatím neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba. České volejbalistky na mistrovství Evropy do čtvrtfinále nepostoupily. V osmifinále před domácím publikem v Brně podlehly Švédsku 0-3 na sety. Český tým tak nezopakuje osmé místo z předchozího evropského šampionátu. A teď už pojďme k nám do regionu.
15: Seč na Chrudimsku stále není na koupání. Voda v přehradě představuje zdravotní riziko, hlavně kvůli sinicím. Hygienici koupání nedoporučují dětem, těhotným ženám, alergikům a lidem s oslabenou imunitou. Dobrá zpráva je, že Březhrad, Hrádek, Mělice, Konopáč nebo Hlinsko mají podle posledních odběrů vodu v pořádku. No, na koupání to docela bude. Dneska teploty 20 až 27 stupňů a vypadá to při úterku ve východních Čechách na polojasnou až oblačnou oblohu. Ani přeháněk moc není v plánu.
16: Přívěsy HK.cz, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.

0: Vysílání šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Vysílání
1: šampionů. A to není jediná věc, která dneska začíná. Začíná škola 1. září 2026 a krásné ráno vám přeje Michal, Jasmin a David. Čau lidi.
2: Ahoj, vykročte správnou nohou.
3: Ahoj, dobré ráno.
1: Přemýšlím, jakou nohou jsem vykročil, člověče. Já si myslím, že levou, já na to mám štěstí. Nicméně, já jsem ráno teďka po cestě do rádia potkal u nějaký hospody, jak sedí na předzahrádce třeba 10 tak 13 letých lidí a říkám si, tak oni nečekají, se odevře škola. Oni čekají, že je hospodské a jeden tam střelí na stůl. Tak pojďme hrát Charlie XCX, hezké ráno.

0: 6 hodin 5 minut. Tímhle jsme odstartovali úterní snídaní šampionu na Hitrádiu. Krásné ráno. No jo, dneska uslyšíte asi od všech, ze všech směrů, že je 1. září a že děti se vrací zpátky do školních lavic a možná třeba vaše dítě jde právě dneska do školy úplně poprvé. To mě zajímalo, jestli si pamatujete vy váš první školní den. Co vy dva?
1: Já ještě dodám jedno zajímavé číslo, které zaznělo ve zprávách. Poprvé dneska u sedmé v lavicích zhruba 115 tisíc prvňáčků.
0: No to mi přišlo strašně moc, a že porodnost klesá, to je hodně lidí.
1: Je to dost?
0: Představ si, že by těch 115 tisíc lidí přišlo třeba na nějaký mejdan společný.
1: Nebo koncert.
0: Nebo na koncert, takže možná by se mohla zahajovat příští školní rok třeba na Letný.
2: Ale zpátky k tvojí otázce. Já si pamatuju, jak si sedám do zadní lavice a máma je ve dveřích třídy a ukazuje na mě posunkama, ať si nesedám dozadu, ale ať jdu dopředu, ať dobře vidím a slyším a úplně mě jako vyhnala. A takže tohle si pamatuju a pak takový ty kornouty s těma bombónama, to jsem měla taky. A nic víc.
0: Já jsem se trošku bál, že připomeneš tohle, protože to je pro mě dost bolavý místo, Jasmin. Já si totiž pamatuju, že jsem kornout neměl a všichni ostatní ho měli.
1: Já jsem ho taky měl.
0: Ty jsi ho měl, jo.
1: Ale to je jedna z mála věcí, kterou si pamatuju, jinak ten den mám docela v mlze.
2: Taky no.
0: Si pamatuju cestu do školy vlastně, my jsme šli pěšky, nebylo to úplně blízko, takže tu procházku si pamatuju. No, to mě bavilo, ta cesta, to jsem byl takový nadšený, zpátky se šlo hůř teda.
1: Tam mě potom příští rok a další a další.
0: Přesně. No tak začíná minuta šampionu za malou chvíli, tak by nás zajímalo, jaká je ta jedna věc, kterou si pamatujete z prvního školního dne vy.
2: Celkově po vás chceme věci tři, napište nám, kdo jste, odkud jste a ta jedna věc, kterou si pamatujete.
0: 777-937-777, to je číslo sem k nám, můžete nám to poslat SMS-kou a nebo přes WhatsApp, my k vám posíláme další muziku. Tohle je Cyril Stamblinin. Hezké ráno.

0: minut po šesté, Cyril s Tamlinem. Hezké ráno. Tak jaká je ta...
1: To je Cyril, ne?
0: To je to Cyril, já jsem... Já jsem taky říkal, že jsem řekl blbě.
1: Zpívá to s Metoděm.
0: Se možná měl vrátit do té první třídy, asi co? Ptali jsme se vás, jaká je ta jedna věc, kterou si pamatujete z prvního školního dne. O tom je minuta šampionů, která startuje teď.
2: Lucka Plzeň brečela, když mamka odešla.
0: Andrea Praha, červená aktovka a byl rok 1977.
2: David Rokycany seděl v zadní lavici s kamarádem Filipem.
0: Jana Bruntálsko má v paměti, že všichni prvňáci dostávali Astrid jako auta.
2: Verča České Budějovice nesnášela copánky, které jí udělala mamka.
0: Nikola Praha nechtěla sundat novou aktovku z Barbie.
2: Tomáš Brno sedí vedle kluka, se kterým se kamarádí dodnes.
0: Jana Praha byla zklamaná, že se první den neučili.
2: Eva z Bechyně dostali prej, jo, dosme jí prej naštvali, páč si přijde strašně stará, jelikož si z prvního školního dne vůbec nic nepamatuje.
0: Aha, a taky tady ještě přišla zpráva od Jarmily. Ahoj, z Kornoutu si nic nedělejte. Za nás ho neměl nikdo, viděla jsem ho jen ve filmu Lucie postrach ulice a říkali jsme si, proč si to jako nese do školy. No tak ať si nesete do školy cokoliv, tak ať se vám tam dneska líbí. Tohle jsou Coldplay, hezké ráno.

0: Pokud vám přijde, že natankovat za 2000 korun už je docela pálka, tak pozor. Je tady řidič z Vysočiny, který zvládl tankování za 200 tisíc.
1: Tak to je mimo nádrž, ne? To se nevejde nějak, teda si myslím.
0: No, nepotřeboval k tomu ani kamion, nic, prostě natankoval, sednul do auta, nastartoval, odjel. Drobný problémek, jenom ta hadice byla pořád nádrží, takže on ji vzal s sebou, totálně zdemoloval ten výdejní stojan a škoda kolem 200 tisíc korun.
1: Počkej, ale tak jestli to můžu říct za sebe, tohle je moje noční můra, že vždycky, když odjíždím od stojanu po natankování, po zaplacení a i když vím, že jsem tu pistoli vytáhl logicky, tak když se rozjíždím, tak se bojím, že se mi to stane. Nemáte to taky tak?
2: Tak podle mě se to může stát jenom pokud to zacvakneš tu pistoli, že ti to jede samo, že ji jakoby nedržíš, protože jinak si vůbec nedodu představit, že bych to jako domáčknul a nechal tam, to nedá vůbec smysl.
0: Já hlavně,
1: Počkej, tak ono se mu to asi natankovalo. Nechal to tam, ono to se to vycvaklo, on se rozjel a jak to urval, tak tam ten benzín asi prostě tekne všude kolem. Asi.
0: Já nechápu, že auto tě v dnešní době upozorní na všechno. Jsi unavený, jo, jedeš přes čáru, cokoliv, ale tohle se ti prostě stane.
1: Tak vlastně, tak vy máte auto na elektriku, že jo? Vám se to nestane.
0: Nám ne.
1: Vy byste vytrhli...
0: A taky jo, taky můžeš jako...
1: Vy byste vytrhli
2: ze
1: zásuvky... No, ale pak ti nepřijde faktura na tolik, že jo, když tam neteče ten prout, ne?
0: No, dávejte si pozor, prosím vás.
1: Budeme rádi, když i dál budete trávit úterní ráno s náma. Khaled Selavý, také Eva Farná, vzpomeneš si. No a pro vás, řidiče, kdo třeba plánujete i natankovat dneska, další aktuální doprava, ať víte, jak to v úterý ráno jezdí.
3: Hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: Velký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz. Pipit.
2: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
3: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. olfincar.cz.

0: seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
2: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
1: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Restaurant Grill Duran Hradec Králové. Dobrý den. Vinná party? Ano, už po 13. A tentokrát s cymbálovou muzikou Petra Marady.
5: A bych říkal, pán Marada, a?
4: No samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 18. září od 17 hodin. Výborně. A nezapomeňte na rezervaci. www.duran.cz.

0: olej. Silnice tam může dost nepříjemně klouzat.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Černá Hora.

0: Rocky Mirai, krásné ráno z Hitrádia v 6.32 skoro. S vámi Michal Jasmin David a já David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Francie zavádí nový poplatek za takzvanou ultrarychlou módu. Od září se má postupně zvyšovat až na téměř 20 eur, tedy přes 480 korun za kus. Opatření míří především na velké asijské internetové platformy. Dětem dnes po dvou měsících končí prázdniny a začíná nový školní rok. Do lavic poprvé usedne zhruba 115 tisíc prvňáků. Na základní školy bude dál chodit přes milion dětí. Po téměř 30 letech padl první verdikt za vraždu rapera Tupaca. Americká porota uznala vinným bývalého vůdce gangu, který podle obžaloby vraždu naplánoval a poskytl zbraně. Hrozí mu doživotní vězení.

0: To už bude asi docela starý, ne teda, když teda po 30 letech na to přišli, tak kolik mu bude tomu vrahounovi teda, údajnýmu?
1: No, asi dost. Bude to asi staří, hlavně kdyby mě náhodou někdo neznal Tupaka Shakura, tak to je vlastně bratranec té populární zpěvačky Shakury.
0: Kdybyste si ho chtěli připomenout, tak jenom, tak tohle je Elton John zrovna.
2: Ale s Tupakem.
0: A počkej, já tam pustil teda ukázku a on tam zpívá jenom Elton. Ale hele, když chviličku dáme, jsme brá.

0: americký 90. rap.
1: Jeden z nejúspěšnějších rapperů v historii. No tak pojďme si dát něco standardnějšího. Pojďme si dát bitch. Cukr a bitch. Meredith Brooks, hezké ráno.

0: 6.40. Krásné ráno z Rádia, posloucháte úterní snídaní šampionů. Dneska je 1. září a podle kalendáře je start meteorologického podzimu, když El Niño si o tom myslí něco jiného teda.
1: 10krát jsem ti řekl, že to je El Niño.
0: El Niño. A co jsem řekl, Niño?
2: Niño, jo.
1: No to jedno.
0: A to je takhle, myslím si, všichni vědí, o co jde. Jo. Ale zase mají snad brzo dorazit tropy, jsem včera čet, hlavně na jih Evropy, ale má to líznout, byla tam exemplárně vypsaná i Česká republika.
1: Teda, ano, jich Česka v pátek až 30 stupňů.
0: To je září. No ale teďka vlastně začíná takový to období, co si ráno oblečeš, odpoledne neseš.
2: To je ono.
0: A protože co si vzít na sebe? Jako ráno se opravdu nabalíš, protože už není úplně jako
2: ráno
0: teplo.
2: Ráno už je jako opravdu zima. Mě dneska zima zbudila dřív než budík, takže souhlasím. No,
0: ale jestli teda dorazí, ale ten řekni to dobře.
1: El Niño.
0: El Niño, tak myslím, že jsem v suchu. Za chvíli další hity Kamrad, taky aktuální doprava, hezké ráno.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
4: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
5: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
4: Kolik?
5: 949, málem jsem vzal dvoje.
4: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dubsonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa z kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Nová

0: 3. do 6. září v prodejnách CCC.
1: Dusno po hádce, nálada na bodu mrazu, jak přijít na jiné myšlenky? Dopřejte si terapii módou. V hradeckém Futuru funguje skvěle. Futurum Hradec, prostě lepší móda.
2: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
4: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u Královny Elišky.
5: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
6: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 13. A tentokrát s cymbálovou muzikou Petra Marady.
7: A vy říkal Marita, a?
6: No samozřejmě, že bude grillování a také raut a spousta dobrot. Už 18. září od 17 hodin. Výborně, a nezapomeňte na rezervaci. www.duran.cz.

0: nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dneškem začíná nový školní rok a tak opatrně v blízkosti škol a mateřinek. Na silnicích se čeká zvýšený provoz, na který dohlédne i policie. Tak hlavně zavčasu sundejte nohu z plynu.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: asi parádní, co? Global DJs na Hit Radio v 6.51, krásné ránko.
1: Dneska slaví třicetiny jeden z největších českých symbolů a není to žádný zpěvák, není to žádný sportovec ani herec, je to Škoda Octavia.
0: Ikona českých silnic, takže Octavia slaví 30 let.
1: Ano.
0: Myslím si, že každý z nás někdy v Octavii seděl, nebo jí řídil, nebo jí dokonce vlastní, protože těch Octaviek jezdí teda v Česku spoustu.
2: No zajímavý na autech je, že na rozdíl od lidí, oni vlastně stárnou a zkrášlujou se, že jo? My jsme vlastně furt ten stejný model, akorát máme vrásky, zatímco ta auta jsou pořád obnovovaná a stále modernější a modernější.
0: To je vlastně pravda. A kdo si vzpomenete, kdo jste měl jedničkovou Octavku 1.9 TDI, ale a teďka ty majitelé už kejbou hlavou a nesmrtelný auto, co? Nesmrtelný, ale když jste jeli s tím v klidu po dálnici, tak to dokonce umělo to palivo i vyrábět, prostě, jo? Ty jsi dojel, ty jsi dal nádrž prostě na nádrž do Chorvatska a zpátky a ještě ti prostě zbylo, jo?
2: Ještě jsi mohl odčerpat.
0: Ještě, ale přesně ty jsi to musel vylejvat, protože s tím už tam nevešlo, že jo? Ale taky to bylo vlastně nejlepší terénní auto, nebo pořád to je nejlepší terénní auto, protože firmní Octavie je nejlepší terénní auto. No tak vy, kdo v Octavce právě teď sedíte, tak můžete být pyšný, takže dneska 30 let. 30 let, to je neskutečný. Tak pojďme na další hity. Taylor Swift, The Fate of Ophelia. A pokud v té jedničkové Octavce máte rádio, tak si to pořádně vosolte. Tak krásné ráno z Hit Rádia v 6.53.

0: snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Tohle září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně peněz. A nemusíš si pro ně nikam chodit ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiochernahora.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
1: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
0: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz. Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Rádia.cz Hit Radio.
2: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. O letošních prázdninách zemřelo při dopravních nehodách v Česku 99 lidí. Jde o nejvyšší počet obětí od léta 2021. Nejtragičtějším měsícem letošního roku byl srpen, kdy na silnicích zemřelo 57 lidí. Od začátku roku si potom dopravní nehody vyžádali celkem 277 obětí. Největším zdrojem stresu českých dětí je podle nového průzkumu školní prostředí. Škola a školní povinnosti představují významnou zátěž pro zhruba 6 z 10 dětí. Nejčastěji je trápí vztahy se spolužáky a učiteli, povinnosti nebo tlak na výkon. Téměř 2/3 dětí navíc nevědí, kam se v případě psychických potíží obrátit pro pomoc. Navrhovaný schodek státního rozpočtu na příští rok je podle analytiků překvapivě vysoký. Dosáhnout má zhruba 390 miliard korun a byl by druhý největší v historii Česka. Rychlejší zadlužování státu může podle ekonomů přispět k růstu úrokových sazeb. Domácnostem by se tak mohly prodražit například hypotéky a další úvěry. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Tak schválně, kdy u nás ve východních Čechách, kromě dálnic, překoná nafta hranici 8,40 korun za litr? Ceny nám dál rostou, no a ve východních Čechách už litr stojí v průměru 45 korun a 60 haléřů. Na některých pumpách ale svítí cenovka 47,90. No a my to tady na Černé hoře budeme dál sledovat, stejně tak i počasí. I dneska budeme v letní módu. Úterý ve východních Čechách bude polojasné až oblačné a co se týče teplot, odpolední maxima 20 až 27 stupňů Celsia.
4: Karavanyhk.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.
0: Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
5: My vám přejeme hezké ráno.
6: Krásný úterní ráno. Snídaní
5: šampionů. 1. září 2026, s vámi my tři, Michal, Jasmin a David.
6: Ahoj.
2: Dobré ráno.
5: Dobré ráno. Děti už pomalu asi balíte, možná už jste na cestě, tak zvládněte cestu. No a my vám posíláme další hity. Co vás zabaví v této hodině? Činasky, taky rehab.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno, Rehab in my head na Hit Radio.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Chtěli byste si vydělat peníze jenom otevřením dveří, tak u nás tady na Hit Radiu to jde. Už brzo za vámi vyrazíme a celkem rozdáme 100 000 korun.
2: Vy se jenom musíte zaregistrovat na webu Hit Radia, poslouchat nás každý pracovní ráno v 7.10 a čekat na náš soutěžní zvonek, který zazní ne u vás na dveřích, ale u nás v éteru. A jakmile ho uslyšíte, tak se běžte mrknout do kukátka nebo z okna a otevřete.
0: No tak nám zamávejte, pozdravte nás a výhra je vaše, takhle jednoduchý to je. Tak kdo pak to zvoní, to zjistíte na Hit Radiu už od příštího pondělí až do konce září, každé ráno. Tak držíme palce, no a my vám posíláme další hity. Tohle jsou Rasmus in the Shadows na Hit Radiu. Hezké ráno.

0: Ladíte úterní Hitrádio, tohle je snídaní šampionů, krásné ráno a dneska je potřeba být na silnicích velice opatrný, protože ano, první školní den a samozřejmě spoustu policejních hlídek v terénu.
1: Tak u policajti mají taky teďka 2 měsíce prázdniny a vracej se jako do práce, jo,
0: no,
1: nebo tomu kápat.
0: No to takhle, myslím si, že ten, koho chytli během prázdnin třeba za rychlou jízdu, tak asi nesouhlasí, že měli prázdniny, že se někdy vyskytli. No ale já nevím, vzpomínáte na to, když jste třeba šli první den do školy, když jste potkávali právě pány policajty na přechodech, já zdravil úplně všechny.
2: Je fakt, že na těch přechodech byli a vždycky nás jako pouštěli a stopovali ty auta, ať nás nechají přejít přes ten přechod. A bylo to vlastně hezký, já jsem je měla ráda, tyhle ty policajty.
0: To já taky, já jsem je zdravil ještě rád. Dneska, když tě pozdraví policajt, tak to většinou stojí třeba takový. Tak 5 kilo, jo? 5 kilo až litr, možná někdy i víc. Tak bacha na cestách, bacha na ty naše ratolesti, ať všechno dobře dopadne. U nás za chvíli na Hitrádiu další hity, Eskitemem, Metr Žim a taky aktuální doprava. Hezké ráno.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hitrádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hitrádia.
4: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
5: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
6: To si správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
5: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
6: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
5: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
6: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
5: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
6: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
5: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
7: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.

0: kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz. La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
2: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
3: Letadla zblízka, letištní technika, vyhlídkové lety a možnost vyhrát let v legendárním MIGu 15. V sobotu 5. září přijďte na den s letadly na letiště Hradec Králové. Program pro celou rodinu od 10 do 16 hodin. Vstup i parkování zdarma. Sobota 5. září, den s letadly na letišti Hradec Králové.
4: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u Královny Elišky.
5: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
6: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dávejte si teď velký pozor na dálnici D11. Kolem kilometru 107 ve směru od Prahy na Jaroměř se přímo na dálnici pohybují chodci. Projíždějte tam určitě se zvýšenou opatrností.
1: Výprodej skladů osobních i užitkových vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny u Olfinkár. I hned k odběru v Hradci Králové a Trutnově. Olfinkár.cz
2: Hit Radio Černá Hora.

0: Matrix, Golden v éteru Hit Rádia. Na cestě do práce, už i do školy pro někoho. A David pro nás takhle o 7:30 má...
1: Ranní update. Tom Hardy překvapil fanoušky a vydal své první rapové album. Herec známý jako Bay nebo Venom na něm vystupuje pod přezdívkou Frankie Pulitzer. Rapu se přitom věnoval už jako teenager. 14-letá dívka z Klatovska strávila místo školy 9 měsíců v Egyptě. Zameškala kvůli tomu téměř 900 vyučovacích hodin a její matka teď čelí obvinění z ohrožení výchovy mládeže. Žena tvrdí, že se nemohli vrátit kvůli jejím zdravotním komplikacím. Kabát se připravuje na své největší turné v historii. Kapela už zkouší program, se kterým vyrazí na stadiony a velká koncertní místa. Fanouškům slibuje velkolepou show a průřez největšími hity své kariéry.
0: Kabáti, to je takový guilty pleasure mezi mladýma lidma, že já když řeknu, že je mám ráda, tak se tváří všelijak, ale já na nich vyrostla.
2: Všichni se tvářejí, ale všichni to poslouchají. Nejvtipnější je, když se potom k těm textům vracíš, třeba po 15 letech a říkáš si, jo, takhle vlastně mi to mysleli.
0: Tak možná je čas si právě dneska kabáty pustit a objevit ten správný význam toho textu. Za chvíli je tady rychlá pětka z Urban Challenge. Máme startovní pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun na jakýkoliv závod v roce 2026 nebo 2027. Tak pište, chci soutěžit na 777 937 777 a to právě

0: Dan Barta, On My Head v Eteru Hit Rádia a na někoho z vás tady pořád čeká ta výhra. Rychlá pětka. Je tu rychlá pětka z Urban Challenge, my pro vás máme startovný pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun na jakoukoliv Urban Challenge v roce 2026 a 2027. Vy si sami vyberete, jestli chcete běžet ten noční závod nebo tu klasiku přes den a vybírat můžete ze 7 míst po celém Česku. Tak my už máme na drátě Barču. Baru, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ty, jak seš na tom se sportem obecně?
1: No, nic moc.
0: Nic moc, OK. Takže bereš to spíš jako takovou opravdu challenge i pro sebe.
1: Jo, jo, jo.
0: Tak jo, tak držím ti palce, zkusíme to.
1: Jasné.
0: Tak jo.
2: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Ve který zemi leží Barcelona?
1: Ve Španělsku?
0: Je to tak.
2: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jaký měsíc je před prosincem?
1: Listopad.
0: Je to Vončo.
2: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Jaká světová strana je opak severu?
1: Jich.
0: Čtvrtá otázka. Jakou měnou se platí v Německu?
1: Euro.
0: Ano, a poslední otázka. Jak se jmenuje místnost, ve které se obvykle vaří?
1: Kuchyň.
0: Je to tvoje, Baru.
1: Super, úplně jsem něco vyhrála.
0: Je to poprvé dneska, je to premiéra.
1: Je to po dlouhé době nějaká soutěž, na co jsem vyhrála.
0: Super, no tak moc gratuluju. Ty víš, koho by si vzala sebou, protože vlastně jste 4. Ty lístky máte 4 teďka vyhraný, tak kdo to bude? Už nad tím přemýšlíš?
1: Nejspíš můj chlap a ještě se grázím chlapem.
0: No tak jo, tak taková párová terapie.
1: Jasné.
0: Tak jo, tak moc gratuluju, měj se krásně, vydrž mi na drátě a užijte si závod.
1: Děkuju.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
2: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů.

0: Dáváte si úterní Hit Radio, tohle je snídaní šampionů a One Direction, krásné ráno.
1: Zeptám se vás dneska takhle ze začátku, jste šťastný?
0: Jako s čím? Záleží s čím?
1: Ne, tak obecně, jako řekli obecně. Byste na první dobrou, jsem šťastný člověk.
0: No to si, asi jo.
2: Já se zeptám manželky.
0: David musí být šťastný vlastně, taky mi to napadlo. A proč se ptáš, takhle, ty jsi šťastná?
1: Já jsem šťastná. Jestli vy ne, tak možná nemusíte měnit práci, partnera nebo odjíždět někam na Bali, hledat sebe sama, ale možná si jen musíte nařídit budík o hodinu dřív, protože právě ranní vstávání má být podle expertů jeden z receptů na největší spokojenost. A tak si říkám, že my a vy, kdo nás ladíte takhle brzo, bychom měli být opravdoví experti.
0: Že ranní budík je recept na to být šťastný, jo?
1: Pre je to lepší, než ponocovat, no.
0: No, já si myslím, že lepší je se vyspinkat bez budíku, když se probudíš jako sama od sebe, jako přírodně teda, jo?
2: Taky bývám o víkendu šťastnější, že jo? Že
0: jo, že jo. Fakt, že neposlouchají šéfové. Teďka,
1: no. No tak hele, návod na to máte, na to štěstí. Jak s tím naložíte, to už je na vás.
0: Dobře, takže my musíme být teďka podle toho, co jsem řekla, šťastný. No tak pokud šťastný třeba nejste takhle po ránu, tak za chvíli vám to spraví muzika Imagine Dragons, taky Offenbach a Norma Jean Martin a přihodíme i aktuální dopravu. Tak hezké, šťastné úterní ránko.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: Velký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
2: Plus krkonošská příroda.
1: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
2: A volný vstup do lázeňského wellness.
1: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
3: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
4: První školní den s Pardubickým krajem.
5: Do školy!
6: Prvňáčci prožili svůj velký den. Poprvé v životě šli do školy.
4: A na co se malí školáci těšili nejvíc?
7: Na tělocvik.
8: Na hudebku.
9: Na matiku, na kluky.
10: No, že potkám nový spolužáky.
11: Na matiku.
12: Na češtinu.
4: Letos dostali všichni prvňáčci v Pardubickém kraji spoustu dárků, aby byli na ulicích lépe vidět a cítili se bezpečně.
6: Řidiči pozor, prázdniny končí a děti se vrací do školy. Jezděte bezpečně.
13: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 13. A tentokrát s cymbálovou muzikou Petra Marady.
14: A už
13: no samozřejmě, že bude grillování a také raut a spousta dobrot. Už 18. září od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci. www.duran.cz.
15: Vraťte se do časů královny Elišky. V sobotu 5. září vás v Hradci Králové čeká královský jarmark a rytířské turnaje. Vystoupí Vesna, The Trouble Notes, Valar, Vlnobíci, Isara, domácí kantoři a další. Večer přijede královna Eliška a finále rozzáří ohňová show skupiny Pyrotera. Více na královskeslavnosti.cz.
16: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
17: No jistě.
16: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
17: No jistě.
16: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
17: No jistě.
16: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
18: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u královny Elišky.
19: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
20: Koberce Brázda.
21: Koberce Brázda.
20: Prodej, dovoz, ukládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.

0: Hubertová. Opatrně na Pardubicku v Přelouči. V Pardubické ulici vytekla na silnici nafta a může to tam klouzat. A pozor taky na Jičínsku na hlavním tahu v obci Úliblice, kde je odstavený kamion.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit

0: Posloucháte Hit Radio, tohle je úterní snídaně šampionů, taky Imagine Dragons. Už za několik málo okamžiků zazvoní u někoho z vás, nebo pro někoho z vás možná úplně poprvé, to se bavíme o vás, milí prvňáčci, no a pro vás starší, no škola, no, je to tady. Je to tady, ale takhle, máme pro vás super zprávu, a teď jsme poslové těch jako špatných, a to, že už se jenom 304krát vyspíte a jsou tady další letní prázdniny.
1: Hlavně teda do té doby vás čeká ale celkem dost záchytných bodů, jo, protože první volno je už za 4 týdny, 28. No. září je svatý Václav.
0: Počkej, to je pondělí vlastně, takže to máme volno i my dospěláci. To tady nebudem.
1: Potom podzimní prázdniny, letos ve čtvrtek a v pátek 29. a 30. října, takže to máte krásných 5 dní volna.
0: Jasně.
1: Vánoční prázdniny, že jo, pololetní, velikonoční, pak už je 30. červen a konec školního roku.
0: A jsou tady další prázdniny. Ale když tady koukám, kolik to volna toho bude mít, tak hele, buďte v klidu, vy tam vlastně ani prakticky chodit nebudete. Hezky.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
2: Když život prudce zastaví...
3: Zase jsem ji našel v tramvaji.
4: A vy jste všichni rodina?
3: To nejsme.
2: Vždy je dobré mít se koho chytit.
3: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
2: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Studenti už nemusí zdravotní pojišťovně hlásit, že pokračují ve studiu. Od letošního roku tuto povinnost převzali střední a vysoké školy. Pojišťovny ale doporučují studentům ověřit, že je škola skutečně nahlásila. Jiná pravidla nadále platí například pro studium v zahraničí. Ruský prezident Vladimír Putin se podle zdrojů blízkých Kremlu obává o svou bezpečnost v případě neúspěchu ve válce na Ukrajině. Za svůj minimální cíl má považovat ovládnutí celého Donbasu a v minulosti měl údajně prohlásit, že jinak ho oběsí. Podle zahraničních médií se proto během léta rozhodl konflikt dál eskalovat. Září by mělo v Česku přinést převážně nadprůměrně teplé počasí. Nejteplejší bude zřejmě hned první týden, v pátek může být na jihu až 30 stupňů. O víkendu se potom po přechodu studené fronty mírně ochladí. Celý měsíc má být spíš sucho, srážky budou průměrné nebo podprůměrné. A teď už pojďme k nám do regionu.
12: Seč na Chrudimsku stále není na koupání. Voda v přehradě představuje zdravotní riziko, hlavně kvůli synicím. Hygienici koupání nedoporučují dětem, těhotným ženám, alergikům a lidem s oslabenou imunitou. Dobrá zpráva je, že Březhrad, Hrádek, Mělice, Konopáč nebo Hlinsko mají podle posledních odběrů vodu v pořádku. No, na koupání to docela bude. Dneska teploty 20 až 27 stupňů a vypadá to při úterku ve východních Čechách na polojasnou až oblačnou oblohu. Ani přeháněk moc není v plánu.
13: Přívěsy HK.cz, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
14: Dobré ráno, šampione.
15: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
16: Jsme tady pro tebe.
15: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
17: Krásné ráno.
14: Krásný první září.
17: Teda my vám musíme zatleskat, protože je chvíli po osmí, vy jste to zvládli, hele, děti vypakovaný z baráku, děti ve škole, vy v práci a jsme tady společně, tak to můžeme trošku rozjet, ne? Trošku přivostřit.
14: Jo.
17: No tak přivostříme aspoň muzikou. Co vás zabaví teď na start další hodiny? To jsou parádní hity Walk the Moon, Shut Up and Dance. Krásné ráno.
18: Hit Radio Černá Hora.

0: Radio, tohle jsou Jeleni, chvíli po 8, krásné ránko.
1: Máme tady důležitou zprávu pro všechny maminky, protože dneska máte oficiálně povoleno se na všechno vykašlat, jo. A neříkám to já, říká to svátek v kalendáři, protože dneska je oficiálně den líných matek a jeho smysl je úplně jednoduchý, připomenout vám, že se svět nezboří, když prostě nic neuděláte dneska, no.
0: Já tomu nerozumím, prostě každá blbost má svůj svátek, co?
2: Existuje vůbec něco jako líná matka?
0: To si myslím, že ne, že to je, je to oxymoron, abychom řekli tady.
2: Já jsem o tom nikdy neslyšel.
0: Já jsem to taky nikdy neslyšel.
1: To máte, pánové, pravdu, ale právě možná bychom si to my ženy mohli dovolit, že jo? Takhle, je 1. září, je to asi těžký si to dovolit zrovna dneska, nevím, proč to načasovali na dnešek.
0: Ale existuje ten svátek, nebo jsi to vysněla ty ve svý hlavě jenom?
2: Jsem to takový línej otec, to si umím představit.

0: Radio Welshly Arms, krásné ránko. Jestli se letos ještě chystáte do Itálie na dovču, tak pro vás máme cestovatelskou radu, kterou v žádném průvodci nenajdete. Hlavně si dojděte včas na toaletu, protože jinak můžete zaplatit za jedno čůrání v přepočtu 86 tisíc korun.
1: Za čůrání?
0: To se stalo dvěma mladým Italům a za to, že si ulevili do moře, dostali pokutu 86 tisíc korun. Takhle, ono by to bylo zadáčů, kdyby u toho neviděli karabiněry, jo? Ale za 8, co pořídí za 86 tisíc korun dneska?
1: Tak nějakou ojetinu už asi, jo, nějaký auto třeba.
0: Jasně.
2: Třeba zrovna tu oktávku.
0: Se bavili o té oktávce, nebo třeba, já nevím, all inclusive zájezd na Maledivy, no? Hmm. A nebo za to máš prostě jedno rychlý čůrání do moře, jo? Hele, priority.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 12. září v Jedousově u Pardubic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz. První školní den s Pardubickým krajem.
4: Do školy!
5: Prvňáčci prožili svůj velký den. Poprvé v životě šli do školy.
3: A na co si

0: čistí.
1: Letos dostali všichni prvňáčci v Pardubickém kraji spoustu dárků, aby byli na ulicích lépe vidět a cítili se bezpečně.
2: Řidiči pozor, prázdniny končí a děti se vrací do školy. Jezděte bezpečně.
3: Firma Izolit Bravo Jablone nad Orlicí vás zve na Motůčko den. V sobotu 5. září od 9 do 15 hodin uvidíte kompletní nabídku motůček, vojenské a hasičské pozemní drony a vše si budete moci odzkoušet. Akce je podpořena Food Festivalem Jablonského gurmána. Více informací na www.motucko.cz.
4: Maraton, půlmaraton, štafety, 10 nebo 5 kilometrů a rodinný běh. To je Olfincar Hradecký půlmaraton. Zažij atmosféru největší běžecké akce regionu už v neděli 4. října. 4. října. Registruj se na hradeckýpulmaraton.cz.
5: Klikni!
6: Mironet! Nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G. Nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
5: tak Mironet! Klikni dvakrát!
7: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
8: Firma Axis z Hradce Králové s 30-letou tradicí přijme dělníky a svářeče pro výrobu technologického zařízení a ocelových konstrukcí a kvalifikované pracovníky pro zahraniční a tuzemské montáže. Nabízíme pravidelný a nadstandardní příjem, nové a čisté pracovní prostředí a náborový příspěvek až 20 000. Axis-HK.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
12: Rozlučka s létem pod taktovkou Rock for People Back to School. 4. září v 17 hodin na Velkém náměstí v Hradci Králové se rozezní hity od Gufrau, René Danga, Naty Hrychové a Malone. Doražte oslavit konec léta úplně zdarma. Více na královskéslavnosti.cz.
13: Královské slavnosti v Hradci Králové vám přináší Hit Radio Černá Hora.
14: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 13. A tentokrát s cymbálovou muzikou Petra Marady.
15: A bych říkal, pán Marady, a?
14: No samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 18. září od 17 hodin. Výborně, a nezapomeňte na rezervaci. www.duran.cz.

0: i od Jičína.
1: Výprodej skladů osobních i užitkových vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny u Olfinkár. I hned k odběru v Hradci Králové a Trutnově. Olfinkár.cz
2: Hit Radio Černá Hora.

0: things that I've got.
1: Benson Boone, jeho Beautiful Things na Hit Radio. No a jaký krásný věci si pro nás připravil David, na to se pojďme podívat.
2: Ranní update.
3: Ve Velké Británii začal prodej solárních panelů, které stačí zapojit do zásuvky, jsou levnější než klasické střešní panely a instalaci zvládnou domácnosti bez elektrikáře třeba na balkoně. Ročně mohou na elektřině ušetřit v přepočtu až kolem 3000 korun. Hudebních festivalů v Česku přibývá. Od roku 2022 jich v evidenci přibylo více než 100 a růst táhnou hlavně menší regionální akce. Letošní sezona by měla počtem festivalů minimálně dorovnat loňský rok. Nové chytré hodinky od Google mohou upozornit na riziko cukrovky. Po delším nošení dokážou sledovat trendy v inzulinové rezistenci. Nová funkce má uživatele také motivovat ke zdravějšímu životnímu stylu a může pomoct při hubnutí.
1: Já nevím jak vy, ale já mám k těmhle hodinkám obecně zvláštní vztah, že občas mě to chytne, jako měřit si kroky, kalorie, stáří srdce, regeneraci, všechno možný. A pak mě to vyděsí a zase to nedělám třeba rok.
3: Je takový symbolický, že o tom mluvíme zrovna 1. září. Všichni nebo většina dospělých už je ráda, že vypadla ze školy, ale pořád máme na ruce toho učitele, který nám říká, tohle si můžeš dát, teďka začni chodit a tak dále. No?
1: No, to je fakt, tak prosím vás, ano, je 1. září. Tak nás buďte, až to skončí, jo. Tady

0: Dead Dance, tohle je úterní hit rádio Snídaně šampionů.
1: Občas se stane, že filmy a seriály přispějou k rozvoji turismu, ale nemusí to být jenom filmy a seriály. Někdy stačí i pouhý song a přesně to se stalo v Portoriku, kdy se to povedlo po megahitu Despacito. Určitě znáte ten hit.
0: Chtěl jsem říct, ať mě necháš hádat, počkej, Despacito, spočkej, slyšeli jste to, Davide, slyšel jste někdy Despacito?
2: Já asi ne zatím.
0: Asi ne? Počkej, co to je za pesnička? Já to tady zkusím najít v systému, počkej, Despacito. Despacito. Ne, neznám. No a co se teda stalo?
1: Tak prosím vás, po tomhletom songu turismus údajně vyskočil o 50% díky jedné písničce. A já si říkám, jestli bychom se teda my Češi nemohli taky snažit, protože pak sem nikdo nechce, když tady máme blbým věku a venku je na nule a málo tančím. To je úplně depkařská země.
0: Přesně, já si myslím, že bychom měli udělat teda něco pozitivního.
1: Totálně.
0: Totálně. Za chvíli Kygo, Zack Abel, For Life tady na Hit Rádiu a my vám přejeme krásné ráno.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: V Petě pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
6: Velká pardubická se Slavia pojišťovnou se blíží. Na trať závěrečné kvalifikace pro účast v legendárním dostihu se koně vydají už tuto sobotu. Sledujte dostihový meeting na pardubickém závodišti. Více informací na www.závodištěpardubice.cz.
7: Koberce Brázda.
8: Koberce Brázda.
7: Prodej, dovoz, ukládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
9: Chcete ochutnat ten nejlepší kotlíkový guláš? Přijďte na 20. ročník tradičního Krkonošova guláše do Pece pod Sněžkou.
10: Sobota 5. září.
9: 12 družstev, 12 kotlů, 210 kg masa. A vy jako divácká porota.
10: Sobota 5. září.
9: Program na celý den zajištěn. www.pecpodsněžkou.cz.
11: Hledáte jistotu v nejisté době? Marius Pedersen ve Vrchlabí přijme skladníka recyklačního centra. Čeká vás práce na jednu směnu, zajímavé finanční ohodnocení a příplatky. Nástup možný i hned. Zjistěte více na mariuspedersen.cz/kariéra. Marius Pedersen. Pořádek dělá přátele.
12: Zahradničíte a chcete pořádný skleník za dobrou cenu? Typové skleníky nebo skleník dle vašich představ vám dodá kovoagrex.cz. kovoagrex.cz.
13: Koupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
14: Zase lítáš v oblacích.
15: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
14: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
15: Tak honem, ať vám neuletí.
16: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
14: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
16: Více o akci na
17: firmanazážitky.cz.

0: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat, držíme zakázky v pohybu.
1: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: minut před 9 hodinou posloucháte Hit Radio, tohle byl Xindl X, cudzinka v tvojej zemi. A když nás jakožto cizince přivítáte u vašich dveří, tak vám to může pěkně vydělat.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Už brzo za váma Hit Radio vyrazí a celkem vám rozdáme 100 000 korun. Stačí se jenom zaregistrovat na webu Hit Radia, poslouchat nás každý pracovní ráno v 7.10 a čekat na náš soutěžní zvonek, který zazní ne u vás na dveřích, ale u nás v éteru, jo? Jakmile ho uslyšíte, tak se běžte mrknout třeba do kukátka nebo z okna, případně otevřete rovnou dveře, zamávejte nám, pozdravte nás a je to vaše, takhle jednoduchý to je. Startujeme 7. září, navštěvovat vás budeme každý pracovní ráno až do 25. září, takže držíme palce a utíkejte se na web Hit Radia registrovat. Teďka už Rihanna, Calvin Harris, We Found Love na Hit Radio, tak krásný ráno.

0: Rixton, Me and My Broken Heart. A to je od nás pro dnešek všechno. My děkujeme za další společný ráno. Někdo máte za sebou možná první školní den, ať už váš nebo vašich dětí. Možná i první den v nový práci, jo, kdo ví. No a nebo je všechno při starým a tak to snad i zůstane. A zítra se tu zase sejdem. Takže děkujem a zítra v 6 tady.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Máme tady hlášeno hned několik bohužel nehod. Na Rychnovsku ve Slatině nad Zdobnicí šetří policie střed osobního auta s chodcem. Opatrně tady také na průtahu Litomyšlí směrem do Vysokého Mýta bourala dvě osobní auta. Na místě policie. Připravte se i na zdržení v koloně. V Pardubicích v Semtinské ulici se srazila dvě osobní auta na místě policie. Na příjezdu do Pardubic směrem od Dašice také probíhá vyšetřování nehody dvou osobáků. Počítejte tady i s omezením, zdržení by mělo být nárazové. No a ještě na trase Zíčina na Novou Paku v Úlibicích došlo k nehodě. Provoz je tady částečně omezen, kolona se tvoří od Jíčína a od Hradce Králové. No je toho celkem dost, tak hlavně opatrně lidi, šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Výprodej skladů osobních i užitkových vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny u Olfinkár. I hned k odběru v Hradci Králové a Trutnově. Olfinkár.cz.
2: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily,
3: tak Mironet! Klikni dvakrát!

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
2: On air. Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
4: 9 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Do školy se vrací stovky tisíc dětí a v Trutnově je čekal pořádně netradiční start. Učitelé základní školy Komenského dorazili před školu historickým autobusem, navíc v oblečení, jakoby právě přijeli z dovolené. No a prvňáčky potom do jejich nové školy doprovodili deváťáci, přesně jako loni. Jeden požár robota a čtvrt milionu škoda. V Nové Pace vyjížděly 4 jednotky hasičů k požáru ve výrobním objektu. Nakonec nehořel samotný svařovací robot, ale filtry v navazující vzduchotechnice. Hasiči všechno dostali pod kontrolu a uchránili hodnotu je za 5 milionů korun. 10 zaměstnanců se včas evakuovalo a hlavně nikdo nebyl zraněn. V Jičíně právě teď začala dražba pozemků v bývalých kasárnách. Zájemci o rodinný dům se musí připravit nejméně 2 miliony 800 tisíc korun. Nejdražší parcela stojí skoro 5 milionů. Do dražby jde 15 pozemků pro rodinné domy, ty pro ty bytové potom startují na sumě přes 80 milionů korun. V areálu u Valdštejnské Lipové aleje by mělo postupně vzniknout asi 200 bytů. Je to bolestivé rozhodnutí, ale je na čase. Lionel Messi v 39 letech ukončil reprezentační kariéru. Za Argentinu odehrál 207 zápasů, dal 125 gólů a v roce 2022 jí dovedl k titulu mistrů světa. Osminásobný držitel zlatého míče se s reprezentací loučí po prohraném finále letošního mistrovství světa se Španělskem.
5: Tak můj syn je fanda Messiho, tak já mu to teda vyřídím. To bude bolestná rána. Na
4: jenom repre. Zatím nekončí, Lionel. To je dobrý.
5: Já jsem fotbalový znalec, no. Bo toho jsi tady ty, Hani, teda.
6: Karavany HK.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.
4: Taky zvládnem spolu počasí. Začali jsme ten školní rok parádně se sluníčkem, no a i přes den bude jasno až polojasno. Přechodně oblačno a když přehánky, tak maximálně na horách. Teploty 20 až 25 stupňů Celsia.
5: Ano, sluníčko svítí našim školáčkům na jejich cestičky do školy, tak snad to budou mít po celý rok.
4: Jsi taková rozněžnila.
5: To víš, jsem přijela ze školy.
3: Hit Radio Černá Hora.
5: Je tady 1. září 2026, začíná nový školní rok. Pro někoho pokračování, pro někoho je to poprvé, určitě někteří z vás rodičů jste dojati. Taky jsem byla. Moc dobře si to pamatuju tady společně s Hankou. Je to krásný, když ti malí špunti ještě plní nadšení usedají do těch lavic. A ještě krásnější je, když jim to nadšení vydrží. Každopádně dneska máme témata hlavně ze školy.

Krásné úterní dopoledne, posloucháte Hit Radio Černá Hora, já jsem Jana Šimurdová a jaký zvuk je podle vás typický pro školní prostředí? Jo, tohle. Zvonění. Tak tohle, myslím, napadlo určitě většinu z vás. Pro někoho otravné, jak mi řekli teda sami děti doma. Někdo je ale třeba nadšený, že už se může učit. No, myslím, že školní zvonění je pro děti i učitele nejoblíbenější, stejně až na konci vyučování. Každopádně, dnešní téma je, jaký zvuk vás napadne, když se řekne škola. Školní zvonění, tak to už teda máme. Tak pojďte dál, vaše tipy mi pište na 601 292 464.

0: Dohrála Leony, ladíte Hit Radio Černá Hora, řešíme tady, jaký zvuk vás napadne, když se řekne škola. Já mám tady s sebou i naši zprávařku Hanku Poskočilovou, aby mě pomohla. Hani, my jsme se tady už dali zvuk zvonění, klasika, že jo, ve škole. A napsal mi David, píše šustění svačinového sáčku. Tak ukaž, jak vypadá ve škole šustění svačinového sáčku.
1: Jo, takhle, proto jsi říkala, ať sebou vezmu do studia sváču.
0: Jo,
1: takhle, hele, takhle, a pak se to dáš do té pusy, jo?
2: To je taková klasika.
0: Jo. Tak jo, tak na 601-292-464 nám napište ještě, jaký zvuk vás napadne, když se řekne škola.
1: A jsme zvědaví.
3: WhatsApp Hit Rádia Černá Hora. 601-292-464. Co takhle výplatu před prací? My to umíme. Dokonce ti přivezeme cash. Jen se mrkni, kdo pak to zvoní. Každý pracovní den od 7. září zazvoníme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiochernahora.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.

0: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.

0: zeď. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
6: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
7: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 13. A tentokrát s cymbálovou muzikou Petra Marady.
8: A to říká Páma Hradeťa, a?
7: No samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 18. září od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci. www.duran.cz.
9: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
10: Plus krkonošská příroda.
9: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
10: A volný vstup do lázeňského wellness.
9: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
11: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
12: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.

0: Rádio Černá Hora a já zase vím, že vy naši úžasní posluchači jste zase se mnou. Mám tady vaše zprávy k tématu škola a jaký zvuk se vám vybaví. A Kristýna napsala hrobové ticho, když je písemka. Tak asi nějak takhle, ano, myslím, že hodně z vás si teď asi představilo, když se psala písemka a slyšeli jste každý tikot hodin šustnutí a nemohli si stále vzpomenout, co do té písemky napsat. Píše taky Aleš, dětský hřev, no a Klára, tak ta na náš WhatsApp napsala křičící učitelka. Tak myslíš, Kláro, nějak takto?
1: Pánové, už zvonilo. Dobrý den. Učí, jestli jste si nevšimli.
2: A sebranka tady.
1: No, tak to si užiješ. Jak děti, tak celý pedagogický sbor. Dva páprdové, jinak samej babinec. Hysterky, nemoderní.

0: Krištof, Dominika Aláč a půlnoční hřích. No takhle, do půlnoci máme ještě daleko, takže pohodové úterní dopoledne, zítra rádiem Černá Hora. A koho bychom měli dneska obzvlášť z našeho éteru taky pozdravit, tak jsou všichni učitelé a učitelky, třeba někdo z vás teď posloucháte. Někteří máte nové žáky, někdo už víte, co vás čeká, že jo, když vám třída pokračuje. Tak hlavně prosím vás, spousty trpělivostí, prášky na bolest hlavy mějte po ruce v šuplíku a prosím vás, zbytečně ty hodiny neprotahujte a nedělejte si to těžší. Za chvilku Nico Santos, Fergie nebo Linkin Park. Jsme Hit Radio Černá Hora. Hit Radio.
1: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
2: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
1: Neboj, labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
2: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje
4: Butik salon Professional Treatment.
3: Hloubkové ošetření a regenerace vlasů nejmodernějšími technologiemi.
4: Kryokůr, terapie chladem. Při minus 15 stupních Celsia uzavírá aktivní látky Keratry a Pure přímo ve vašem vlasu. Dokonalá hydratace a anti-age účinek. Hodné i pro velmi jemné vlasy. Rychlé a efektivní výsledky.
3: V jedinečných privátních prostorech, určených pouze pro vás a vašeho speciálního.
4: Sledujte Instagram kadeřnictví.perfect a www.kadeřnictviperfect.cz.
5: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablovrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlaví.cz. Kablo Vrchlabí.
6: Vraťte se do časů královny Elišky. V sobotu 5. září vás v Hradci Králové čeká královský jarmark a rytířské turnaje. Vystoupí Vesna, The Trouble Notes, Valar, Vlnobíci, Isara, domácí kantoři a další. Večer přijede královna Eliška a finále rozzáří ohňová show skupiny Pyrotera. Více na královskeslavnosti.cz.
7: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
8: Už žádný, mami, restartuj to.
9: Už se mi nesekne při penalti.
10: Už nespane, když páříme s klukama.
7: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Deprese z narozenin? Další svíčka na dortu? Dopřejte si terapii módou v Hradeckém Futuru. Doporučuje jí 9 z 10 žen každého věku. Futurum Hradec. Prostě lepší móda.
12: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. Olfincar.cz.
13: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
14: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u královny Elišky.
15: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
16: Když život prudce zastaví.
17: Zase jsem ji našel v tramvaji.
18: A vy jste všichni rodina?
17: To nejsme.
16: Vždy je dobré mít se koho chytit.
17: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
16: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
19: Nakupte
9: doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
19: Hit Radio Černá Hora.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech a jde vidět, že nám doprava zhoustla na silnicích. Máme tady nové nehody a také nehody, které se stále vyšetřují, tak pojďme na to. Na nájezdu z dálnice D11 na dálnici D35 směrem od Prahy na Vysoké Mýto došlo k nehodě. Už se tady vytvořila i kratší kolona. Zdržení je asi okolo 5 minut. Také nehoda mezi Chrudimí a Slatiněny. Tady došlo k havárii osobního auta s motorkou. Projedete jedním jízdním pruhem. Dále na Náchodsku v Červeném Kostelci v ulici 17. listopadu, tak tady havarovalo osobní auto do zastávky MHD. Projíždějte tady opatrně, no a na průtahu Litomyšlí směrem do Vysokého Mýta bourala dvě osobní auta. Na místě je policie, připravte se také na zdržení v koloně a nehoda, která se stále vyšetřuje v Pardubicích, konkrétně v Semtinské ulici, tady se srazila dvě osobní auta, na místě policie. Tak pozor na to, počítejte s tím, že ta doprava dneska bude prostě náročnější. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz.
6: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
7: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším protopení vodu a plyn.
8: Jsem hrdina.
9: Co tady blbneš?
8: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
9: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
8: Vše na 211.cz.
9: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
8: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
10: Hi, this is Ed Sheeran.
11: Hi, this is Madonna.
12: On air.
11: Online.
12: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
13: 10 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočulová. Dlužíte na parkovném. Takové SMSky chodí teď lidem od podvodníků, kteří se vydávají za hradeckou ISP, tedy správce parkování v Hradce Králové. Je to jednoduchý, ani firma, ani strážníci takové SMSky neposílají, takže nereagujte, smažte zprávu a je to. Seč na Chrudimsku stále není na koupání. Voda v přehradě představuje zdravotní riziko, hlavně kvůli synicím. Hygienici koupání poručují dětem, těhotným ženám, alergikům a lidem s oslabenou imunitou. Dobrá zpráva je, že Březhrad, Hrádek, Mělice, Konopáč a nebo třeba Hlinsko mají podle posledních odběrů vodu v pořádku. Kdy ve východních Čechách kromě dálnic překoná nafta hranici 8,40 korun? Už se to blíží, ceny nám dál rostou. Ve východních Čechách už litr stojí v průměru 45 korun a 60 haléřů, ale na některých pumpách svítí cenovka 47 korun a 90 haléřů. Den volna je pryč a účastníky cyklistické Vuelty čeká 10. etapa. Na kopcovité trase dlouhé 185 kilometrů musí peloton zdolat při stoupání třetí kategorie. Na start v Alcarazu se postaví v červeném dresu vedoucího jezdce Španěl Enric Mas, který se dostal do čela závodu po sobotní etapě. V ní kvůli pádu a zranění odstoupil hvězdný Slovinec Tadej Pogačar. Ten už má za sebou operaci kliční kosti. Český cyklista Jan Hirt figuruje na 22. místě. Na první ztrácí 31 minut.
14: Přívěsy HK.cz. Specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
13: Jak jsme na tom ve východních Čechách? V Žemberku zatím 18 stupňů, v Jičíně 16, v Žacléři aktuálně 15 a ještě nám to o pár stupňů vyskočí. Maxima pro odpoledne 20 až 25 stupňů a bude polojasno až oblačno.
12: Hit Radio Černá Hora.
0: Posloucháte úterní dopolední drive na Hit Radio Černá Hora. Zdraví vás Jana Šmurdová. Je tady 1. září. Dnes pro některé děti je jich vůbec první den ve škole. Dneska to byla jenom hodinka, ale takže to znamená, že děti už budou doma. Tak hodíme třeba nějaký telefonát s dětmi, co? Já mám hned dvě, takže zkusím nějak nahrát. Připravenou mám už taky, ale muzikou začínáme s Pink.

Luis Fonsi, Demi Lovato, tady na Hitrádiu Černá Hora a mně přišla na náš WhatsApp krásná zpráva od naší posluchačky Irenky, která mimochodem myslí taky na všechny letošní prvňáčky a taky vzpomíná. Já přečtu teďkom zprávu, dobře všichni poslouchejte. Dobrý den, mohla bych poprosit o zahrání nějaké krásné písničky 1.9.2026 všem prvňáčkům, kteří půjdou do školy a zároveň všem, kteří šli 1.9.1976. Bude to 50 let, co jsem šla do školy já a moji spolužáci z Bartošovic v Orlických horách a Kunvaldu. Moje generace si snad vzpomene a všem dětem, které právě nastupují, přeji, ať se jim daří. Děkuji, Irena. Irenko, to je... Tyjo, to je něco. Já moc děkuju za všechny školáky a hlavně taky zdravím všechny tvé spolužáky. Strašně si toho vážím, že i tvá generace vlastně posloucháte Hitrádio Černá Hora a to by mi nedalo, abych teda teď nepustila song, hit, který vyšel 1.9.1976 a je to ABBA a jejich Dancing Queen. Právě teď na Hitrádio Černá Hora.

Dámy a pánové, tak to je ABBA jako věnování všem školákům a taky prvňáčkům z roku 1976. No a jak slyšíte, teď už něco, co poslouchá taky ta dnešní generace na Hit Rádiu Černá Hora, Eva Farná a Na ostří nože.

0: David Guetta, jsem Martin, posloucháte úterní dopolední drive na Hitrádiu Černá Hora. No a já jsem v úvodu desáté říkala, že dám telefonát s mými dětmi. Jako už teď jsem z toho nervózní, protože myslím, že víte, jak takové hovory někdy probíhají. Mám v plánu se jich zeptat, jaké mají cíle do toho nového školního roku. Schválně zkuste se doma taky na to zeptat, jaké, řekněme, takovéto předsevzetí má ten váš školák nebo školačka. No a za chvilku teda ten hovor domů s dětmi, no. A předtím ještě ale z muziky Sia nebo Imagine Dragons. Jsme Hitrádio Černá Hora.
1: Chcete ochutnat ten nejlepší kotlíkový guláš? Přijďte na 20. ročník tradičního Krkonošova guláše do Pece pod Sněžkou. Sobota 5. září. 12 družstev, 12 kotlů, 210 kg masa. A vy jako divácká porota. Sobota 5. září. Program na celý den zajištěn. www.pecpodsněžkou.cz.
2: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 13. A tentokrát s cymbálovou muzikou Petra Marady.
3: A to říkal pán Marady, a?
2: No samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 18. září od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci. www.duran.cz.
4: Hledáte jistotu v nejisté době? Marius Pedersen ve Vrchlabí přijme skladníka recyklačního centra. Čeká vás práce na jednu směnu, zajímavé finanční ohodnocení a příplatky. Nástup možný i hned. Zjistěte více na mariuspedersen.cz/kariéra. Marius Pedersen. Pořádek dělá přátele.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/Itong. Itong. Domov na prvním místě.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.

0: život prudce zastaví.
1: Zase jsem ji našel v tramvaji.
2: A vy jste všichni rodina?
1: To nejsme.
0: Vždy je dobré mít se koho chytit.
1: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
0: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí. Koberce Brázda.
1: Koberce Brázda.
0: Prodej, dovoz, ukládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: byly Imagine Dragons, ladíte Hitrádio Černá Hora, já jsem Jana Šimurdová. No a kolik, že to máme? Hodin, 10 hodin, 39 minut. No tak to asi jdeme volat už mým dětem. Jaké to bylo ve škole? Těm se mimochodem pro letošek změnili učitelé. A tak jdeme na to. Miška by to měla vzít.
1: Dobrý den.
0: Miško, ahoj. Tady mamka.
1: Aha, mami, čau.
0: Miško, už jste asi doma, že jo, s Peťou?
1: Jo, už jsme doma.
0: Tak ho zavolej.
1: Jo, dobře. Peťo, pojď sem. No, tady mám.
2: Ahoj, mami.
0: Ahoj, Peťiku. Co dneska ve škole učitelé noví?
1: Jako jo, celkem to v pohodě.
2: Moje hodně má ráda cestování.
0: No. Máte nějaké teďkom cíle na tom začátku?
1: Jo. Na to, že budu ve škole slušně mluvit, uh-huh, taky, že budu mít angličtinu a to budu mít všechny, jako prostě budu, nebudu sprtka, ale prostě, že budu chytrá, budu to snažit.
0: Hele Peťo, a ty jsi měl občas nějakou poznámku, myslíš, že letos to klapne bez poznámky, co? Nebo maximálně zůstaneme u jedný?
3: Zkusím.
0: Zkusíš, jo? No tak já ti teda říkám, že teda žádná poznámka nebude, ano?
1: Jo. Mami?
0: Ano.
1: A když se vrátíš?
0: Peťiku, až tady skončím. No, neboj, to bude brzo. No, tak to si povíme doma, jo. Tak dětské, tak díky, no a co byste popřáli učitelům, mě řekněte?
1: Ať si to prostě užijou s těma dětkama.
0: Učitelé, slyšíte, jo? Děti vám přeju, ať si to s nima užijete. Tak jo, děti, tak já moc děkuju a za chvilku si pro vás přijedu, jo?
1: Tak pa,
0: haloj,
1: čau.
0: Tak čau, čau. Tak to proběhlo docela dobře. Kdo jste poslouchal, tak jsem si volala s mými dětmi Míšou a Péťou o škole. Teď už ale pokračujeme s muzikou. Je tady pro vás Gala.

0: Pohodové úterý třeba k vám do práce nebo za volant, díky, že u toho posloucháte Hit Radio Černá Hora. No a děcka už jsou teda ze školy doma a ještě vy. Tak co si budeme, vy už to máte trošku horší. Pokud ale ladíte právě nás, tak věřte, že uděláme vše pro to, aby vám to utíkalo a ještě příjemně k tomu. Bez muziky je to nuda, že jo, a děsně dlouhý. Proto už za malou chvilku bude třeba Pitbull a Mark Anthony. No a taky dáme Victorii, nebo bude Kamrat. To je úterní playlist pro vás na Hit Rádiu Černá Hora.
1: Koberce Brázda.
2: Koberce Brázda.
1: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.

0: zeď.
1: Firma Axis z Hradce Králové s 30-letou tradicí přijme dělníky a svářeče pro výrobu technologického zařízení a ocelových konstrukcí a kvalifikované pracovníky pro zahraniční a tuzemské montáže. Nabízíme pravidelný a nadstandardní příjem, nové a čisté pracovní prostředí a náborový příspěvek až 20 000. Axis.hk.cz.
2: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
3: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: První školní den s Pardubickým krajem.
6: Do školy!
7: Prvňáčci prožili svůj velký den. Poprvé v životě šli do školy.
5: A na co se malí školáci těšili nejvíc?
8: Na tělocvik.
9: Na hudebku.
10: Na matiku, na kluky.
11: No, že potkám nový spolužáky.
12: Na matiku.
13: Na češtinu.
5: Letos dostali všichni prvňáčci v Pardubickém kraji spoustu dárků, aby byli na ulicích lépe vidět a cítili se bezpečně.
7: Řidiči pozor, prázdniny končí a děti se vrací do školy. Jezděte bezpečně.
14: Letadla zblízka, letištní technika, vyhlídkové lety a možnost vyhrát let v legendárním MIGu 15. V sobotu 5. září přijďte na den s letadly na letiště Hradec Králové. Program pro celou rodinu od 10 do 16 hodin. Vstup i parkování zdarma. Sobota 5. září, den s letadly na letišti Hradec Králové.
15: Firma Izolit Bravo Jabloné nad Orlicí vás zve na Motůčko den. V sobotu 5. září od 9 do 15 hodin uvidíte kompletní nabídku motůček, vojenské a hasičské pozemní drony a vše si budete moci odzkoušet. Akce je podpořena Food Festivalem Jablonského gurmána. Více informací na www.motucko.cz.
16: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
17: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
18: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
19: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
20: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
21: Plus krkonošská příroda.
20: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
21: A volný vstup do lázeňského wellness.
20: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
22: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské Lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
23: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
24: Hit Radio Černá Hora.
25: Zlepši si náladu.

0: Na Hitrádiu Černá Hora Viktoria a my pojďme na dopravu. Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Máme tady nehody. Mezi Chrudimí a Slatiněni došlo k havárii osobního auta s motorkou. Projedete tady jedním jízdním pruhem. Také v Jičíně v Husově ulici narazilo osobní auto do dopravní značky. Počítejte i s nějakým omezením, případně s nárazovým zdržením. Na nájezdu z dálnice D11 na dálnici D35 směrem od Prahy na Vysoké Mýto došlo také k nehodě. Vytvořila se tady i kratší kolona. Zdržení asi kolem 5 minut. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Výprodej skladů osobních i užitkových vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny u Olfinkár. I hned k odběru v Hradci Králové a Trutnově. Olfinkár.cz.
2: Nová sezóna

0: do 6. září v prodejnách CCC.
1: Maraton, půlmaraton, štafety 10 nebo 5 kilometrů a rodinný běh. To je Olfincar Hradecký půlmaraton. Zažij atmosféru největší běžecké akce regionu už v neděli 4. října. 4. října. Registruj se na hradeckýpulmaraton.cz.
2: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
3: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: On air.
4: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
5: 11 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. S návratem do škol se vrací rýmy, kašle a další virózy. Lékaři čekají, že nemocných dětí bude teď rychle přibývat. Pozor ale na posílání dětí do kolektivu hnedka, jak se jim trošku uleví. Pořádně doléčit je podle doktorů základ. Běžná viróza může klidně trvat 2 až 3 týdny a uspěchaný návrat může přinést další nemoc nebo komplikace. No a teď na Pardubicko. Řidiči pozor, ode dneška se na obchvatu Sezemic jede zase trošku jinak. Provoz se přesouvá na nový úsek obchvatu a stavba se posune do další fáze, takže to chce pozorně sledovat dopravní značení. Na českých silnicích přibývá elektroojetin. Nejprodávanějším modelem je Škoda Enyaq, která se prodává v průměru za 750 000. Druhé místo patří Tesla Model 3, třetí je Volkswagen ID4. Pro elektrický pohon se rozhodne už každý 10. zájemce o mladší ojetinu. České basket Balistky dneska absolvují v Berlíně generálku na mistrovství světa proti Jižní Koreji. Zápas začne v 16 hodin a to v hale Maxe Schmelinka pro 9000 diváků. Tam svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové o 3 dny později vstoupí do turnaje zápasem proti Itálii.
6: Karavany HK.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.
5: Tohle je takový sympatický počasí na východě Čech. Žádný hic, ani zase zima, polojasno až oblačno a nejvyšší odpolední teploty 20 až 25 stupňů Celsia.
1: Hit Radio Černá Hora.
7: 2 minuty po 11. s vámi je dopolední drive na Hit Radio Černá Hora. Jana Šimurdová, díky, že jste s námi.

0: Krátce po 11. dohráli v éteru Hit Rádia Černá Hora One Republic. No a Hit Rádio Černá Hora taky vyrazilo první školní den za vámi, přímo do škol, kde jsme rozdali dárečky. Ujal se toho náš moderátor Lukáš Mercl, který navštívil školu v Pardubickém kraji, konkrétně v Morašicích. No a více už nechám mluvit paní ředitelku školy Jindřišku Kaplanovou.
1: Zdravím všechny posluchače Hit Rádia Černá Hora. Zdravím vás z naší malotřídní základní a mateřské školy Morašice. Dnes jsme tady u nás v naší malé škole přivítali 19 prvňáčků. Ráda bych popřála všem, nejen prvňáčkům, ale všem školákům, kteří dnes se vrátili po prázdninách do školy, aby se jim ve škole líbilo, aby tam měli hlavně ve třídě dobrou partu, protože když je dobrá parta a dobrý kolektiv, tak se moc dobře potom pracuje a dobře se učí. Nebojte se dělat chyby a i když nejste všichni ve třídě kamarádi, respektujte se navzájem. Přeji hodně úspěchů i všem svým kolegům a kolegyním. Ať se nám daří.
0: Tak moc krát děkujeme. Já ještě jednou dodám také pro všechny řidiče, abyste byli ostražitější, více než jste zvyklí. Děti budou pobíhat poblíž silnice více než obvykle. Tak na to myslete. No a také na Hit Rádiu Černá Hora děkujeme Pardubickému kraji za to, že se snaží o to, aby cesta do školy byla bezpečnější. Teď už v našem éteru zní Avril Lavigne, tak si ji užijte.

Bob Sinclair, Love Generation, 11:23 s vámi je Hitrádio Černá Hora. No a jak už dneska bylo řečeno, na silnicích dávejte větší

0: víte o čemkoliv, co by mohlo stížit cestování. No a 2 minuty před celou dáme na Hit Rádiu Černá Hora opět pohled na silnice. Hit Rádio.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
2: tak Mironet! Klikni dvakrát!
4: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku
5: plus krkonošská příroda.
4: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
5: A volný vstup do lázeňského wellness.
4: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
6: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
7: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než 2x na měsíc a zpět. Jsme Kablovrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlaví.cz. Kablo Vrchlabí.
8: Firma Izolit Bravo Jabloné nad Orlicí vás zve na Motůčko den. V sobotu 5. září od 9 do 15 hodin uvidíte kompletní nabídku motůček, vojenské a hasičské pozemní drony a vše si budete moci odzkoušet. Akce je podpořena Food Festivalem Jablonského gurmána. Více informací na www.motucko.cz.
9: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
13: Zase lítáš v oblacích.
14: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
13: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
14: Tak honem, ať vám neuletí!
15: Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
13: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
15: Více o akci na
16: firma na zážitky
15: CZ.
17: Jsem hrdina.
18: Co tady blbneš?
17: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
18: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
17: Vše na 211.cz.
18: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
17: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
19: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
7: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
3: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Venku svítí, no, docela na Hit Rádiu Černá Hora hraje Justin Bieber a DJ Snake, letní hit Let Me Love You. No, je to dobrý. A bude to ještě lepší.
1: Dopak to zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Ano, v 7 hodin a 10 minut, to je čas, který si dejte do budíka vašeho telefonu a přesně v tento čas buďte od příštího týdne doma. Nebo doma, můžete být jak samozřejmě v práci, prostě na adrese, kterou nám uvedete. Od pondělí od 7. září s námi totiž každé ráno můžete vyhrát 5000 korun. Pokud zrovna někdo z vás nebudete na té dané adrese, navyšuje se suma o 1000 korun pro někoho dalšího. Takže můžete pak třeba vyhrát i mnohem víc. Hrajeme prakticky celé září, no a pozor, 25. září je ve hře rovných 50 000 korun. Peníze pro vás jsou snad tedy jasné, no a teď už jen provést tu registraci, a to skrze náš web hitradio.černahora.cz. Tam máte i více podrobné info, takže věřím, že vše zvládnete levou zadní. Tak lidi, hodně štěstí a od příštího týdne začínáme.

0: Vážení, je tady 11 hodin 40 minut. Dnešní úterní dopolední drive na Hitrádiu Černá Hora se blíží ke konci. Já ještě ale pošlu několik hitů a pak už ve 12. Tady máte srdcovky. No a pozor, kdo chcete vstupenky na sobotní letní parket Výravu, kde budou hrát třeba například MiG 21, Vohnout nebo Reddy Kirken a další, tak v dnešní odpolední show od 15 do 18 máte příležitost vstupenky získat úplně gratis. Tak buďte s námi, protože tady to pokračuje a můžete taky ledacos získat. To je Hitrádio Černá Hora. No a já se loučím, mějte se krásně a zase zítra od 9. Ahoj!
1: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová. Easy. Se vyznáme, ne?
1: Sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/Itong. Itong. Domov na prvním místě.
5: Rozlučka s létem pod taktovkou Rock for People Back to School. 4. září v 17 hodin na Velkém náměstí v Hradci Králové se rozezní hity od Gufrau, René Danga, Naty Hrychové a Malone. Doražte oslavit konec léta úplně zdarma. Více na královskeslavnosti.cz.
6: Královské slavnosti v Hradci Králové vám přináší Hitrádio Černá Hora.
7: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.

0: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
2: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 13. A tentokrát s cymbálovou muzikou Petra Marady.
4: A bych říkal, Marada, a?
3: No samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 18. září od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci. www.duran.cz.
5: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
6: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
7: Rádio Černá Hora.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, Jičín, Husova ulice, osobní auto narazilo do dopravní značky, zdržení je tady nárazové. Mezi Chrudimí a Slatiňany došlo k havárce osobního auta s motorkou, projíždí se tam jedním pruhem. Vaše dopravní info budeme rádi, když zavoláte na 801 1100.
1: Výprodej skladů osobních i užitkových vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny u Olfinkár. I hned k odběru v Hradci Králové a Trutnově. Olfinkár.cz.
2: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
3: To jakoby dojímá.
2: A hvězdná porota.
4: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
2: Superstar. Každou středu ve 20.20 na Nově.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
5: tak Mironet. Klikni dvakrát.
7: Velká pardubická se Slavia pojišťovnou se blíží. Na trať závěrečné kvalifikace pro účast v legendárním dostihu se koně vydají už tuto sobotu. Sledujte dostihový meeting na pardubickém závodišti. Více informací na www.závodištěpardubice.cz.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
10: Hi, it's me, Rita Ora.
11: I'm Macklemore.
12: I'm Dua Lipa.
13: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
2: On air.
14: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
15: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Začal nový školní rok. Poprvé do lavic usedlo 115 tisíc prvňáků. Ministr školství Robert Plaga zahájil školu v Kutné Hoře na tamní střední odborné škole a odborném učilišti Řemesel. Podle svých slov chtěl podpořit učňovské vzdělávání. Prezident Petr Pavel navštívil školu v Brodku u Konice na Přerovsku, kde mimo jiné slaví 100 let od jejího založení. Studující rodiče mohou od dneška žádat o novou dávku, takzvané hlídačkovné. Jaká jsou pravidla pro její získání, popíše mluvčí úřadu práce Jaroslava Baleková.
16: Žadatel bude muset doložit speciální formulář úřadu práce, potvrzení o studiu pro účely podpory studujícího rodiče, který potvrdí příslušná vysoká nebo vyšší odborná škola. Musí totiž jít o první vzdělávání daného typu a formy.
15: Podání je možné vyřídit elektronicky, ale také osobně v rámci agendy rodičovského příspěvku. Společnost Adidas se stala novým dodavatelem dresů české fotbalové reprezentace. Po 33 letech vystřídala firmu Puma, na webu to dnes oznámila fotbalová asociace. Dohoda se vztahuje na mužské, ženské, mládežnické i futsalové reprezentace. Teď se ještě podíváme k nám.
0: A je hotovo. Opravená Kutnohorská ulice v Hradeckých Plačicích se dneska otevřela znovu pro veškerou dopravu. Po dvouměsíční uzavírce se na svou původní trasu vrací také autobusy MHDčka. Oprava zahrnovala obnovu vozovky, taky chodníků, obrubníků, vpustí i autobusových zastávek.
17: Přívěsy HK.cz, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
0: Většinou oblačná je v tuhle chvíli východočeská obloha a vydrží tak po celé odpoledne. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, krásný první školní den. Ano, dvě minuty po 12. hodině jsou tady další srdcovky. S vámi Kateřina Pechová a věřím, že i dneska si to společně užijeme. Kevin Little, Kelly Family, taky Days nebo Depeche Mode. Ale na start tady máme, prosím pěkně, Spin Doctors. A song, který nevznikl náhodou, song Have You Ever Seen The Rain, totiž vznikl v roce 93 pro soundtrack k oscarovému filmu Philadelphia. Tak co, jste ready?
0: Hit Radio Černá Hora.
1: První dnešní srdcovka do uší, tohle jsou Spin Doctors, Have You Ever Seen The Rain? Tak jdem na to.

0: you ever seen the rain, Spin Doctors? Můžu vám k tomu říct, že mi zrovna napsal Michal Knejp, že to je pecka jak cip.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Přesně takový pecky vám na Hitrádiu v rámci srdcovek hrajem. A budeme v tom pokračovat. Přesuneme se trošku blíž do roku 2005 a půjčíme si k tomu elektronickou legendu Depeche Mode. A taky hlavní single z jejich 11. studiového alba Playing the Angel. Čeká nás song Precious. Prosím vás, tenhle song je velice osobní pro hlavního skladatele kapely Martina Gore, který svou skladbu věnoval dětem svým v době, kdy procházel těžkým rozvodem. Takže pokud je mezi vámi někdo, kdo to zažil taky, tak tenhle song je pro vás. Další dnešní srdcovka, Depeche Mode a Precious.

0: Nejrychleji se prodávající single roku 97. Eurodanceová skupina Days a jejich Superhero.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte Hit Radio, čeká nás další srdcovka. Tentokrát trošku zvolníme. Jo, zůstaneme v devadesátkách, ale pustíme si takovýho trošku pop folku sem. Jednu takovou baladu od jedné z nejslavnějších rodin. Nemyslím Kardashianky, prosím vás, ne. Mám na mysli Kelly Family. Já vím, že vás to asi napadlo, ale víte jak. V roce 95, totiž jako samostatně, vyšel tenhle song. Taky vyšel na jejich průlomovém nejúspěšnějším albu Over the Hump. Tohle je First Time.

0: Eteru Hit Rádia. Další dnešní srdcovka, celosvětový hit. Původně to mimochodem vyšlo jako pomalá balada, jo. No ale mezinárodní trh si v té době, v roce 2003, žádal trošku toho tanečního remixu. Zbouralo to diskotéky po celém světě. Možná si to ještě pamatujete. Možná jste na to i vytrsali. Teď je ale čas, dámy a pánové, abychom se přesunuli k vaší srdcovce. Ano, i dneska je ten čas. A to znamená, že vezmete svoje telefony, chytrá zařízení a napíšete mi na 777 937 777, jaká je ta vaše srdcovka. Já vím, že nějakou máte, tak se o ní podělte. A hlavně o důvod, proč je právě tohle vaše srdcovka, protože to je na těch sonzích to nejkrásnější. To, jak nás vlastně neustále ovlivňujou. Jo, a může to být fakt jenom, že vám to zvedne náladu, nebo prostě ten song vás provází vlastně úplně omylem celý život. Tak co, jaká je vaše srdcovka? Jednu z nich si za chvilku dáme. Do té doby třeba Lady Gaga nebo UDG.
1: Tohle září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně peněz. A nemusíš si pro ně nikam chodit ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiochernahora.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.

0: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje
2: Butik salon Professional Treatment.
1: Hloubkové ošetření a regenerace vlasů nejmodernějšími technologiemi.
2: Kryokur, terapie chladem. Při minus 15 stupních Celsia uzavírá aktivní látky Keratry a Pure přímo ve vašem vlasu. Dokonalá hydratace a anti-age účinek. Hodné i pro velmi jemné vlasy. Rychlé a efektivní výsledky.
1: V jedinečných privátních prostorech, určených pouze pro vás a vašeho speciálního.
2: Sledujte Instagram kadeřnictví.perfect a www.kadeřnictviperfect.cz.
3: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz.
4: Firma Axis z Hradce Králové s 30-letou tradicí přijme dělníky a svářeče pro výrobu technologického zařízení a ocelových konstrukcí a kvalifikované pracovníky pro zahraniční a tuzemské montáže. Nabízíme pravidelný a nadstandardní příjem, nové a čisté pracovní prostředí a náborový příspěvek až 20 000. Axis.hk.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
8: Nevydařené rande, trapné ticho, rychlé sbohem a pocit nic moc? Dopřejte si terapii módou. V hradeckém Futuru zabírá 100% a chmury jsou ty tam. Futurum Hradec, prostě lepší móda.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Když život prudce zastaví...
11: Zase jsem ji našel v tramvaji.
12: A vy jste všichni rodina?
11: To nejsme.
10: Vždy je dobré mít se koho chytit.
11: Lidi jsou dobří. Musí dostat příležitost.
10: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově. Nová

0: do 6. září v prodejnách CCC.
1: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
2: Koberce Brázda.
3: Koberce Brázda.
2: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
4: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: tohle je novinka UDG, odlétáš v éteru Hitrádia.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: No je čas dát si jednu z vašich srdcovek. Dneska jsem vybrala SMSku od Evy, ta totiž píše: ať je mi jakkoliv zle, ze všeho mě dostane tohle. Savage Garden a jejich I Want You. A já to naprosto chápu, je to totiž skvělej song, takže pokud třeba jenom malinko máte blbou náladu, pokud prostě nějak ten začátek září, škola, všechny ty zmatek na vás má nějaký negativní vliv, tak doufám, že tohle vás z toho dostane. Savage Garden, I

0: Ed Sheeran s námi v éteru Hitrádia, krásné odpoledne. No, dámy a pánové, už se to blíží. Velkolepý návrat z tenisového svátku do České republiky, konkrétně do O2 Areny. Ano, Davis Cup se prosím pěkně blíží. Už 18. a 19. září se tady v Praze potkáme a utkáme se Spojenými státy. Naposledy jsme se s nimi takhle utkali loni. Porazili jsme je, jo. A dokonce před těmi 13 lety, když tady naši tenisté hráli, tak to taky vyhráli a dokonce to potom celý vyhráli. Prostě tenis nám jde. Jo, údajně je to tím pivem těžko říct, každopádně. Máte šanci tenhle unikátní zážitek mít naživo. Jo, stačí dorazit do O2 Areny. Lístky jsou, doporučuji mrknout na o2arena.cz, protože takhle představí se současná česká špička, jo, Jirka Lehečka, Jakub Menčík a Tomáš Macháč. Já myslím, že tam není co zkazit. Takže pokud si to chcete užít naživo, ještě máte možnost. A nečekejte, už 18. a 19. září. No už za chvilku do uší Mandraže, Hunter X nebo Miley Cyrus.
1: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
2: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
1: Kolik?
2: 949, málem jsem vzal dvoje.
1: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dub Sonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Chcete ochutnat ten nejlepší kotlíkový guláš? Přijďte na 20. ročník tradičního Krkonošova guláše do pece pod Sněžkou.
4: Sobota 5. září.
3: 12 družstev, 12 kotlů, 210 kg masa. A vy jako divácká porota.
4: Sobota 5. září.
3: Program na celý den zajištěn. www.pecpodsněžkou.cz.

0: Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou lhostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
1: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
2: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
3: Už žádný, mami, restartuj to.
4: Už se mi nesekne při penalti.
5: Už nespadne dešpáříma s klukama.
2: Nová Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: A potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
7: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
8: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. olfincar.cz.
9: Maraton, půlmaraton, štafety, 10 nebo 5 kilometrů a rodinný běh. To je Olfin Car Hradecký půlmaraton. Zažij atmosféru největší běžecké akce regionu už v neděli 4. října. 4. října. Registruj se na hradeckýpulmaraton.cz.
10: Nový ročník Tip Sport Extraligy se rychle blíží a hradečtí hokejisté se už těší do akce. Přidej se k ním a kup si permanentku na celou sezonu, protože bez tebe to není ono. Po úvodním derby přijedou do Hradce jako soupeř České Budějovice v pátek 18. září. Permice i vstupenky koupíte na malcodhk.cz.
11: Když život prudce zastaví...
12: Zase jsem ji našel v tramvaji.
13: A vy jste všichni rodina?
12: To nejsme.
11: Vždy je dobré mít se koho chytit.
12: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
11: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
14: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio, hezké odpoledne těsně před 13. Za chvilku Black Eyed Peas nebo Cranberries, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech v Hradci Králové v okružní ulici u křižovatky s ulicí Víta Nejedlého. Dejte pozor na rozlitý olej na vozovce. Na příjezdu do Počtejna od Vamberka zase probíhá vyšetřování nehody. Osobní auto tam narazilo do domu. Zatím se kolona netvoří. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
2: Výprodej skladů osobních i užitkových vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny u Olfinkár. I hned k odběru v Hradci Králové a Trutnově. Olfinkár.cz.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
4: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
5: Koberce Brázda.
6: Koberce Brázda.
5: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
7: I'm Ariana Grande.
8: It's Hozier.
9: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: zpráv přeje Lucie Daňková. U Knovíze na Kladensku se ode dneška projíždí po části nové dálnice D7. Celý úsek mezi obcí Knovíz a Slaným bude hotový příští rok. Vyjde zhruba na 1,5 miliardy korun. Provoz v úseku je omezený, vedený v obou směrech jedním pruhem. A ve výstavbě jsou i další úseky Slaný Kutrovice a Kutrovice Panenský Týnec. Začátek školního roku znamená i nástup dětí do nejrůznějších kroužků. Když během roku zjistí, že je nebaví, odhlášení nemusí být snadné. Co si tedy pohlídat, poradí mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
1: Pokud dítě přihlásíme na kroužek, který provozuje například sportovní klub nebo soukromá vzdělávací instituce a později ho chceme odhlásit, jsou rozhodující podmínky smlouvy. Je proto dobré si předem ověřit, jestli je možné kroužek ukončit okamžitě s vrácením poměrné části ceny.
0: Nebo zda je nutné doplatit několik měsíců či dokonce zbytek školního roku. Na 4 německých nádražích ode dneška platí zákaz konzumace alkoholu. Do poloviny října chce společnost Deutsche Bahn opatření zavést na všech nádražích v Německu, které spravuje, a těch je na 5 000. Důvodem je boj proti kriminalitě a vandalismu. Teď pohled k nám.
2: Východočeská koupaliště zkracují otevírací dobu, je potřeba s tím počítat. Třeba Hradecká Flošná je otevřená ode dneška od 9 do 19 hodin. Bazény jsou vyhřívané, takže se nemusíte bát ani v případě nižších teplot. V Pardubicích je do zítřka zavřené akvacentrum s letní pláží, takže to jistí Cihelna.
3: Karavany HK.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.
2: Úterní pohoda ve východních Čechách pokračuje do večera. Polojasná až oblačná obloha a teploty do 25 stupňů Celsia.
4: Hezké odpoledne, 3:03, další hity před námi, přeju krásný 1. září a k tomu Black Eyed Peas.

0: Ray Dalton v éteru Hit Rádia a dneska speciální den. A teď nemyslím 1. září,
1: jo?
0: Nebo jako samozřejmě jo, ale nemyslím to, že se jde do školy a do školky. Prosím vás, dneska je speciální svátek. Ideálně by se měl opakovat minimálně jednou měsíčně, jo, za mě, ale prosím vás, dneska, dámy, mámy, máte povolení nedělat absolutně nic. Prostě nic. Je totiž den líných matek. Je mi jasný, že už jste od rána nějaký věci stihli, ale tím spíš, jo. Dnešní den má totiž připomenout, že se svět nezboří, když prostě na chvíli nebudete dělat vůbec nic. Žádný jenom rychle zapnu pračku, jenom to tu rychle, ne, nechte to bejt. On ten prach nikam neuteče, bohužel. Jo, ale ne, prostě cílem je dosáhnout toho stavu, kdy vás reálně děti musí překročit, abyste se prostě nezvedli z gauče. Prostě na chvilku si to dovolte, užijte, jo, protože říká se šťastný děti, šťastná máma, no a vaše děti ty to ten jeden den zvládnou, jo? A my

0: Coldplay a BTS společně na Hitrádiu. Krásné odpoledne všem. A mimochodem pozor, jo, protože pokud třeba plánujete výlet do pražské zoo, což vlastně jako doporučuju, jo, tak teďkon kromě těch zážitků, jakože tam můžete přespát nebo si zkusit být chovatelem, tak mají taky jednu velmi speciální věc pro nadšené fotografy. Jedinečný fotokurs. Tam se vydáte prozkoumat krásy zoo Praha v doprovodu profesionálního fotografa Václava Šilhy, který drží mnoho cen Czech Press Photo, což je velice prestižní. Zároveň spolupracuje s časopisy, jako jsou BBC Wildlife Magazine nebo třeba National Geographic. To znamená, že o tom, jak fotit přírodu a zvířata, ví úplně nejvíc. A je to zážitek, na který se nezapomíná. Nejbližší termín, který je ve čtvrtek 10. září, to je příští týden, jsou ještě poslední volná místa. Jakože ale dobrý je nečekat. Takže pokud si tohle chcete vyzkoušet, mrkněte se na web Zoo Praha, v e-shopu najdete právě místa ještě i na ten čtvrteční termín. A do uší už za chvilku Hozier nebo Barbora Poláková, tak buďte s námi.
1: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 12. září v Jedousově u Pardubic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablo Vrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce-vrchlaví.cz. Kablo Vrchlabí.
3: Atención!

0: taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
1: La Tropical.
0: Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
2: První školní den s Pardubickým krajem.
3: Do školy!
4: Prvňáčci prožili svůj velký den. Poprvé v životě šli do školy.
2: A na co se malí školáci těšili nejvíc?
5: Na tělocvik.
6: Na hudebku.
7: Na matiku, na kuky.
8: No, že potkám nový spolužáky.
9: Na matiku.
10: Na češtinu.
2: Letos dostali všichni prvňáčci v Pardubickém kraji spoustu dárků, aby byli na ulicích lépe vidět a cítili se bezpečně.
4: Řidiči pozor, prázdniny končí a děti se vrací do školy. Jezděte bezpečně.
11: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
12: No jistě.
11: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
12: No jistě.
11: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
12: No jistě.
11: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
13: Teď je pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.

0: seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat, držíme zakázky v pohybu.
1: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Nafrněná Barbora Poláková, jste s Hitrádiem a pozor, už se to blíží.
1: Kdo pak to zvoní s Hitrádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Důležitá věc, dámy a pánové, protože startujeme příští pondělí 7. září, to vypukne. A my vám budeme vozit radost a taky peníze.

Níže. Každý ráno v 7.10 zazvoníme u nás v éteru. A pokud jste registrovan na webu hitradio.cz, můžeme zvonit právě na vás. Ale pozor, zvoníme opravdu jenom v éteru. Vy v tu chvíli musíte doběhnout ke dveřím do 30 vteřin. Pokud ty dveře otevřete, dostanete prachy. Každý den startujeme na 5000. Pokud to náhodou ten dotyč nezvládne, neotevře, nebude tam, navyšujeme o 1000 korun. No takhle se nám to v tom banku bude pěkně nabalovat. Na závěr budeme hrát o finálovou částku 50 000 korun. Stojí to za to? Rozhodně ano. Je úplně na vás, jaký místo zaregistrujete a kde v 7.10 trávíte čas. Může to být dům, byt nebo vaše práce. Otevřít může klidně tchyně, je nám to fuk. Hlavně, aby se dveře otevřely. Tak na nic nečekejte, registrujte se na hitradio.cz. Startujeme příští pondělí. Hit.

Legend, All of Me. Jste s Hit Rádiem, krásné odpoledne. Já mimochodem nejen první třída nebo mateřská školka, ale taky začínají podzimní termíny státních maturitních zkoušek. A víme, jak se říká, někdo září, někdo v září, tak prosím vás, vy, co vás to čeká, případně rodičové, vaše děti, který to čeká, jo, tak držíme pěsti, ať za září, v září, to by šlo. Hlavně žádný stres. Radši ty nejlepší hity, ano, za chvilku s námi Daša nebo Nickelback.

0: pomocí. 12. září v Jedousově u Pardubic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
2: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
3: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
2: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
8: Vraťte se do časů královny Elišky. V sobotu 5. září vás v Hradci Králové čeká královský jarmark a rytířské turnaje. Vystoupí Vesna, The Trouble Notes, Valar, Vlnobíci, Isara, domácí kantoři a další. Večer přijede královna Eliška a finále rozzáří ohňová show skupiny Pyrotera. Více na královskeslavnosti.cz.
9: První školní den s Pardubickým krajem.
10: Do školy!
11: Prvňáčci prožili svůj velký den. Poprvé v životě šli do školy.
9: A na co se malí školáci těšili nejvíc?
12: Na čelotřik.
13: Na hudebku.
14: Na matiku, na kuky.
15: No, že potkám nový spolužáky.
16: Na matiku.
17: Na češtinu.
9: Letos dostali všichni prvňáčci v Pardubickém kraji spoustu dárků, aby byli na ulicích lépe vidět a cítili se bezpečně.
11: Řidiči pozor, prázdniny končí a děti se vrací do školy. Jezděte bezpečně.
18: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 13. A tentokrát s cymbálovou muzikou Petra Marady.
19: A bych říkal, pán Maradita, a?
18: No samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 18. září od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci. www.duran.cz.
20: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
21: Hledáte jistotu v nejisté době? Marius Pedersen ve Vrchlabí přijme skladníka recyklačního centra. Čeká vás práce na jednu směnu, zajímavé finanční ohodnocení a příplatky. Nástup možný i hned. Zjistěte více na mariuspedersen.cz/kariéra. Marius Pedersen. Pořádek dělá přátele.
22: Koberce Brázda.
23: Koberce Brázda.
22: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
24: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: Taša a Austin v éteru Hit Rádia těsně před 14. Za chvilku Pink nebo David Kushner, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech na obchvatu Sezemic je změna. Doprava se přesunula na nový úsek, všechno je to značený. Pardubický most kapitána Bartoše dosloužil a doprava se dneska přesunula na ten provizorní. No tohle už asi znáte, kdyby ne, tak připomínám, že vaše dopravní info můžete volat na 801 1100.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept chytře vymyšleno pro život.
6: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
7: Letadla zblízka, letištní technika, vyhlídkové lety a možnost vyhrát let v legendárním MIGu 15. V sobotu 5. září přijďte na den s letadly na letiště Hradec Králové. Program pro celou rodinu od 10 do 16 hodin. Vstup i parkování zdarma. Sobota 5. září, den s letadly na letišti Hradec Králové.
8: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
9: To jakoby dojímá.
8: A hvězdná porota.
10: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
8: Superstar. Každou středu ve 20.20 na Nově.
11: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
14: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Didaktickým testem z češtiny dnes začíná podzimní termín státních maturit. Podle Cermatu se k němu přihlásilo zhruba 7200 žáků. Celkem půjde ke státním maturitám na podzim méně studentů než loni, a to 10,5 tisíce. Pro většinu se jedná o opravný nebo náhradní termín. Motoristům se nelíbí schodek rozpočtu. Jejich šéf Petr Macinka chce o možném snížení částky 389 miliard korun ve čtvrtek jednat s premiérem Andrejem Babišem. Řekl to ráno před odletem na Slovensko.
15: Já se opravdu obávám, že pokud se nezhodneme na aspoň části tedy z těchto našich návrhů, tak motoristé budou mít opravdu velký problém ten rozpočet podpořit. Ale chci ukázat naléhavost té situace, že takto opravdu nemůžeme postupovat dál a bez nějakých výrazných změn. Jednak chceme ještě snížit ten schodek rozpočtu z těch 389 miliard pro rok 2027.
14: Schodek kritizuje i vládní SPD. Předseda hnutí Tomio Okamura řekl, že bude prosazovat zastavení všech dávek cizincům, včetně ukrajinských uprchlíků, a to i navzdory Evropské unii. Do centrální evidence psů zatím majitelé zaregistrovali bezmála 177 tisíc mazlíčků. V Česku funguje měsíc. Komora veterinárních lékařů očekává, že v evidenci by mohlo být postupně zaregistrováno až 2,5 milionu psů, což je odhad počtu všech psů chovaných v celé zemi. Za neregistrování hrozí pokuta. Teď pohled k nám.
16: V pátek 27 stupňů Celsia, trošku nám ty teploty půjdou nahoru, dneska maxima 25 a až do večera polojasno až oblačno na východě Čech. Pozor na podvodné e-maily, ve kterých se podvodníci vydávají za generály Českou pojišťovnu a slibují lidem vrácení peněz. Jedna žena z Rychnovska naletěla a vyplnila údaje z platební karty. Podvodníci ji stihli sebrat skoro 20 tisíc. Na podobné odkazy neklikejte a údaje z karty nikomu neposílejte. Jednoduchá rada.
17: Přívěsy HK.cz. Specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
16: V pátek 27 stupňů Celsia, trošku nám ty teploty půjdou nahoru, dneska maxima 25 a až do večera polojasno až oblačno na východě Čech.
0: Hezké odpoledne s vámi, Kateřina Pechová, 3 minuty po 14. hodině a další porce těch nejlepších hitů. Do uší právě teď Pink

Pink, posloucháte Hit Radio 7 minut po 14. A jdeme na to. Pravda nebo bullshit? To je opět na vás a jsem zvědavá, jestli se u téhle věci shodneme nebo ne. Protože pozor, vědci říkají, více domácích úkolů automaticky neznamená lepší výsledky. Ano, dokonce proběhla metaanalýza 30 let výzkumu a ta zjistila pouze malinkatou pozitivní souvislost mezi domácími úkoly a výsledky z matematiky a přírodních věd. No a efekt se navíc lišil podle věku, nebyl vůbec stejně silný u všech skupin žáků. Takže otázka na vás. Kdybyste mohli domácí úkoly úplně zrušit, udělali byste to? Pište 777-937-777. Kdo hlasuje pro zrušení úkolů a kdo naopak proti němu? Pište, já posílám další hity. Za chvilku jsou tu Regard a právě teď David Kushner a Daylight.

Rigard v éteru Hitrádia. Pravda nebo bullshit? Řešíme, jestli zachovat nebo zrušit domácí úkoly. Takhle my to asi neovlivníme, ale můžeme si o tom popovídat, že jo? Míša píše, že je proti zrušení, že to za ní učí děti kromě jiného, že jsou nějaké povinnosti a úkoly, které se musí plnit. Když se to nenaučí ve škole, budou v práci trpět oni i jejich šéfové. Nějaké domácí úkoly máme celý život, takže rozhodně nechat. To je hrozně jako racionální postoj, Míčo. Jo, nevím, jestli prostě s tím můžu rezonovat, protože potom, prosím vás, píšou přímo zástupci těch, kteří ty domácí úkoly musí dělat. Jo, píše Mikuláš. Zrušil bych to! Chápu, Mikuláši, chápu. Myslím, že Mikuláš má za sebou první školní den dneska, nebo teda ne v první třídě, ale víte, jak to myslím. No a Amálie, která teď nastupuje do devítky, píše, ano, chci zrušit úkoly. Dokonce připojila plačící smajlíky. Já nevím, možná bychom se nad tím měli zamyslet. Pište dál na 777-937-777 nechat nebo zrušit domácí úkoly. Další hity k tomu? Tohle jsou Linkin Park.

0: Cheap Thrills asi a posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. Řekla bych je často rozseknout, ale to vypadá, že tohle nerozseknem, kamarádi. Bullshit nebo pravda? A řešíme, jestli zrušit domácí úkoly nebo ne. Protože pravdou zůstává, že co se týče nějakého zlepšení opravdu výkonu, tak to se nepotvrdilo. Jo, jasně, zopakujou si tu látku, kterou probírali, ale pojďme si říct, který dítě dává pozor u toho, když dělá domácí úkol. No nic, píšete. Sonja píše, já bych úkoly nerušila. S nima si děti opakují, co ve výuce brali, a tím pádem se nemusí tak dlouho doma ještě učit. No, to je právě otázka, jestli tohle opravdu zabírá. Jo, nejsem si úplně jistá. Píše Zuzka, úkoly bych zrušila. Sice jsem generace, když jsme domácí úkoly měli povinné a někdy až moc, ale myslím si, že to, co se naučí ve škole, dostatečně stačí. A pak ty děti budou třeba rády chodit do školy. Nezošklivíme jim to. No, to si myslím taky. Hele, pojďme se shodnout na tom, že se neshodneme. Pravděpodobně to stejně moc neovlivníme. Budeme doufat, že jednou třeba přijde bezúkolový období. Protože takhle, pojďme si říct, že nejvíc z těch úkolů stejně děláte s dětma vy. Tak držím pěsti, ať vám to i letos jde od ruky. Ano, je čas zopakovat malou a velkou násobilku. K tomu další hity za chvilku Lady Gaga nebo Činasky.
1: Takhle výplatu před prací. My to umíme. Dokonce ti přivezeme cash. Jen se mrkni, kdo pak to zvoní. Každý pracovní den od 7. září zazvoníme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiochernahora.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
3: Klikni!
4: Mironet! Nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G. Nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
3: tak Mironet!
5: Klikni dvakrát.
6: Maraton, půlmaraton, štafety, 10 nebo 5 kilometrů a rodinný běh. To je Olfin Car Hradecký půlmaraton. Zažij atmosféru největší běžecké akce regionu už v neděli 4. října. 4. října. Registruj se na hradeckýpulmaraton.cz.
7: Firma Izolit Bravo Jabloné nad Orlicí vás zve na Motůčko den. V sobotu 5. září od 9 do 15 hodin uvidíte kompletní nabídku motůček, vojenské a hasičské pozemní drony a vše si budete moci odzkoušet. Akce je podpořena Food Festivalem Jablonského gurmána. Více informací na www.motucko.cz.
8: Jsem hrdina.
9: Co tady blbneš?
8: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
9: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
8: Vše na 211.cz.
9: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
8: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
10: Rozlučka s létem pod taktovkou Rock for People Back to School. 4. září v 17 hodin na Velkém náměstí v Hradci Králové se rozezní hity od Gufrau, René Danga, Naty Hrychové a Malone. Doražte oslavit konec léta úplně zdarma. Více na královskeslavnosti.cz.
11: Královské slavnosti v Hradci Králové vám přináší Hit Radio Černá Hora.
12: Když život prudce zastaví.
13: Zase jsem ji našel v tramvaji.
14: A vy jste všichni rodina?
13: To nejsme.
12: Vždy je dobré mít se koho chytit.
13: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
12: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
15: Slyšíte tu nádheru?
3: Přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u Královny Elišky.
5: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz Hotel u Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.

0: seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Po téměř 30 letech padl první verdikt za vraždu rapera Tupaca.
4: Žura se docela starý, ne teda, když teda po 30 letech na to přišli, tak kolik mu bude tomu vrahounovi teda, údajnýmu?
3: No tak dost. Bude to asi staří, hlavně kdyby mě náhodou někdo neznal Tupaca Shakura, tak to je vlastně bratranec té populární zpěvačky Shakury.
2: Dej si snídaní

Just Dance a Lady Gaga jste s Hitrádiem, hezké odpoledne. Já mimochodem, dneska startuje meteorologický podzim. Jo, takhle. Léto má tady být ještě třeba 3 týdny. Navíc víme, jak vypadá teďkon poslední roky, že třeba ještě v říjnu, jo, to bude úplně v pohodě, ale zároveň meteorologové už nám technicky říkají, zbalte plavky. Což je takový zvláštní, jo, protože venku budou ještě 30 a my bychom si měli vzít vlněný ponožky. No ne. Nenechte se tím vůbec ovlivnit, prosím vás, jo. Ačkoliv ten ranní vzduch, jestli jste dneska tak jako nasáli ten vzduch, myslím samozřejmě, tak jo, už je v tom lehce cítit to, že to září, jo, že pomalu ty stromy možná, oni se teda zazelenat pořádně letos ani nestihli, ale to nevadí. Tak nechám na vás, ale podle mě ještě ty plavky neschovávejte. Já se obávám, že se ještě zapotíme dost. Teď už malý teasing na večerní Hit Radio Classic, tohle jsou Spooks.

0: Miles Schmidt s námi v éteru Hitrádia. Díky, že trávíte svoje první září s námi. Za chvilku už vaše oblíbená odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na východě Čech.
2: Odpolední show na Hitrádiu Černá Hora celý tento týden bude nadělovat vstupenky na jeden superkoncert.
3: Letní parket Výrava, tahleta sobota, MIG 21, Vohnoutí, Reddy Kirkland a mnoho dalšího.
2: A chceme po vás jedno jediné heslo. Napište nám na WhatsApp.
3: Chci na Výravu. 601-292-464.
1: Hitrádio Černá Hora.
4: Hledáte jistotu v nejisté době? Marius Pedersen ve Vrchlabí přijme skladníka recyklačního centra. Čeká vás práce na jednu směnu, zajímavé finanční ohodnocení a příplatky. Nástup možný i hned. Zjistěte více na mariuspedersen.cz/kariéra. Marius Pedersen. Pořádek dělá přátele. Velká pardubická se Slavia pojišťovnou se blíží. Na trať závěrečné kvalifikace pro účast v legendárním dostihu se koně vydají už tuto sobotu. Sledujte dostihový meeting na pardubickém závodišti. Více informací na www.závodištěpardubice.cz. Koberce Brázda. Koberce Brázda. Prodej, dovoz, ukládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
7: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
8: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl. To se vyplatí.
10: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
11: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
12: Zase lítáš v oblacích.
13: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
12: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
13: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
12: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
13: Více o akci na
14: firma na zážitky
13: CZ.
15: Zahradničíte a chcete pořádný skleník za dobrou cenu? Typové skleníky nebo skleník dle vašich představ vám dodá kovoagrex.cz. kovoagrex.cz.
16: Klikni!
17: Mironet, nová dvojka Shoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
16: Tak Mironet, klikni dvakrát!
18: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku...
19: Plus... Krkonošská příroda.
18: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
19: A volný vstup do lázeňského wellness.
18: Už ti to vyšlo. Tak vyšlo ti to.
20: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské Lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
8: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, opatrně v Pardubicích, v Poděbradské ulici na kruhovém objezdu. Tady bourala dvě osobní auta, projíždíte s opatrností. Na Náchodsku ve Velkém Poříčí v Poříčské ulici nabouralo osobní auto do domu. Panečku, provoz tady je v místě nehody řízen kyvadlově. A potom ještě Trutnov Náchod v Dolní Radechové v Náchodské ulici. Tady pro změnu narazilo osobní auto do skútru. To jsou věci, snad ne do směšného. No hlavně, snad je všechno v pořádku. A pokud uvidíte nějaké dopravní komplikace, volejte na 800 1100.
1: Výprodej skladů osobních i užitkových vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny u Olfinkár. I hned k odběru v Hradci Králové a Trutnově. Olfinkár.cz.
2: Firma Axis z Hradce Králové s 30-letou tradicí přijme dělníky a svářeče pro výrobu technologického zařízení a ocelových konstrukcí a kvalifikované pracovníky pro zahraniční a tuzemské montáže. Nabízíme pravidelný a nadstandardní příjem, nové a čisté pracovní prostředí a náborový příspěvek až 20 000. Axis.hk.cz.
3: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom.
4: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Chcete ochutnat ten nejlepší kotlíkový guláš? Přijďte na 20. ročník tradičního Krkonošova guláše do pece pod Sněžkou.
6: Sobota 5. září.
5: 12 družstev, 12 kotlů, 210 kg masa. A vy jako divácká porota.
6: Sobota 5. září.
5: Program na celý den zajištěn. www.pecpodsněžkou.cz.
7: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio Černá Hora.
10: 15 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočulová. S návratem dětí do škol přichází i rýmy, kašle a horečky. Lékaři čekají, že nemocných bude teďka přibývat. No a co dělat? Tak hlavně nemoc pořádně vyležet, dopřát dětem pestrou stravu, dostatek tekutin a co nejvíc času venku. Do školy neposílat dítě hned, jak se mu trošku uleví, nedoléčená viróza podle doktorů se může vrátit a nebo přidat další infekce. Pozor na falešné SMSky o nezaplaceném parkovném. Podvodníci se vydávají za hradeckou ISP, která spravuje parkování ve městě. Je to jednoduchý. ISP ani strážníci takové zprávy neposílají. Takže na nic neklikejte a hlavně nic neplaťte. SMSku rovnou smažte a máte klid. Lajky za cenu vlastního života. Mladí řidiči v Británii a Irsku se začali natáčet jízdu v protisměru a riskují přitom životy své i ostatních. Po sérii tragických nehod, při kterých zemřelo přes 10 lidí, už bíjí na poplach i úřady. Co s tím dělat? No v první řadě taková videa nezdílet ani nepodporovat lajky. Cyklista Tadej Pogačar má za sebou úspěšnou operaci zlomené kliční kosti. Slovenský závodník se zranil při těžkém pádu na Vuelte, kde musel odstoupit z pozice lídra. Kromě kliční kosti utrpěl také otřes mozku, zlomeninu krčního obratle a řadu odřenin. V nemocnici zůstane ještě několik dní na pozorování. Délka rekonvalescence zatím není jasná. Návrat na mistrovství světa je ale velmi nepravděpodobný.
11: Karavany.hk.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavany.hk.cz.
8: Hit Radio Černá Hora.
0: Jsme to trošku tak pomotali. No nic, začíná odpolední show, počasí bude krásné, bude svítit sluníčko a k tomu budou příjemné teploty.
12: Hele, první školní den, já ti dávám hnedka za pět, potrhnu to ještě, čověče.
0: Doufám, že mě Rákovskou ještě nestrestáš.
12: Jenom kopřivou. No tak hezké odpoledne přejeme, 1. září, aj ta krajta nepříjemný teda.
0: No ale budeme rozdávat stupenky na výravu na tento pátek, neděli, teda sobotu.
12: Já radši počím.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: Posloucháte odpolední show Ondra Novotný, Petr Ticháček. Za námi je první školní den. Všichni jsou dojatý, fotky na Instači, nový penály, ale mě to připomnělo kámoše ze základky, člověče. Tenkrát v osmičce přišel 1. září do třídy, slavnostně otevřel batoh a možná už tušíte, měl tam svačinu z posledního školního dne.
1: No jasně.
0: Ten chleba se sýrem tam vytvořil vlastní civilizaci a teda bylo to příšerný, celá třída smrděla, bylo to šílený. Ještě, že u toho nebyla tenkrát učitelka na chemii, kdyby se to možná líbilo. Takže doufám, že vaše děti dneska prožily o dost voňavější start do nového školního roku.
1: Hele, tohle podle mě známe všichni, že naše školní batohy byly přes léto taková jako nelegální výrobna nějakého taveného plísňového síra.
0: Spíš
1: že?
0: Nějaké biologické zbraně. K tomu ty tropy, tak to tam krásně klíčilo, kvetlo.
1: A ty pozor, ty letošní tropy tomu ještě dali jako pořádný grády, takže si myslím, že dneska to byly pěkný překvápka v některých těch školních batohách.
0: Tak doufejme, že váš první školní den dopad na jedničku. No a my, protože vás máme rádi, budeme k tomu rozdávat vstupenky na sobotní výravu, ale o tom až za chviličku.

0: Benson Boone zvaný BB, teď na Hitrádiu Černá Hora. Krásné úterní odpolední showmanství. Tak i tuhle songu, mimochodem naši oblíbenou, uslyšíte tuto sobotu 5.9. na Víravě, na letním parketě na Víravě, kde mimo jiné i MIG 21 vystoupí. A nebudou tam sami.
1: Třeba taky Bohnouti, Rady Kirken a mnoho dalšího. A my vás z Hitrádia Černá Hora na sobotní nažavený letní parket na Víravě zveme. Vlastně dá se říct úplně gratis, ale pozor, ne úplně všechny, pochopitelně. Stačí, když nám na náš WhatsApp napíšete chci na Víravu.
0: Je to úderný, jednoduchý, snadný, takže pište ještě jednou chci na Víravu, je soutěžní heslo. Kdo neví číslo na WhatsApp, tak ty dostáváte nějakou, jako zatím prostě, jak se to říká?
1: Puntík.
0: Puntíček, mínus. Zapište si to ještě jednou, číslo k nám na WhatsApp je 601-292-464 a to heslo ještě jednou, pane kolego.
1: Chci na Víravu. A když místo puntíku dostanete samolepku, klidně, jako za odměnu.
0: Jo, a nějaký bonbon.
2: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
3: Přeci ho nevyhodím špinavej.
2: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
3: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
2: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
3: Aha, zase nějaká novota?
2: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
3: Co vám říkali?
2: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
3: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
2: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
3: To třídění je vlastně jednoduchý.
2: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
3: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
2: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
3: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.

0: Velký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
5: Vraťte se do časů královny Elišky. V sobotu 5. září vás v Hradci Králové čeká královský jarmark a rytířské turnaje. Vystoupí Vesna, The Trouble Notes, Valar, Vlnobíci, Isara, domácí kantoři a další. Večer přijede královna Eliška a finále rozzáří ohňová show skupiny Pyrotera. Více na královskeslavnosti.cz.
6: Zvu vás na Den chytré mobility, který se koná v Praze na výstavišti v Holešovicích v sobotu 19. září a všechny technologie, většinu z nich, si budete moct sami vyzkoušet. Akce je zdarma. Když dorazíte, budete si moci sednout do autonomně řízeného auta, podívat se do očí, popřípadě dokonce si stoupnout do cesty doručovacímu robotu. Chybět nebudou ani ukázky elektromobility, moderní logistiky nebo vhled do budoucnosti vysokorychlostní železnice a městské hromadné dopravy. Den chytré mobility je určen rodinám s dětmi, studentům i všem, které zajímá, kam se mobilita a technologie s ní spojené posouvají. Snažíme se ukázat moderní mobilitu srozumitelně a prakticky, abyste se jí nebáli, abyste věřili, že to, co děláme, nám bude pomáhat, bude bezpečné a abyste vlastně všichni si mohli užít ty technologie na vlastní kůži. Důležité je včas se registrovat na webu www.denchytremobility.cz.
7: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
8: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 13. A tentokrát s cymbálovou muzikou Petra Marady.
9: A bych říkal, pán Marady?
8: No samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 18. září od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci. www.duran.cz.
10: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Máme odpolední show na Hit Rádiu Černá Hora, no a my jsme slíbili, že i dneska rozdáme dva lupeny na sobotní výrabu. Tak vybíráme z WhatsAppu další skvělou zprávu, která nám přišla. Pojďme vytočit naší posluchačku. Takový zapeklitý jméno, tak uvidíme, jak se vůbec jmenuje.
1: Kalhotky si sundej. Ježiši, pardon. Dobrý den, tady Petr Ondra, odpolední show Hit Radio Černá Hora. Kam voláme a vy někam jedete?
2: Dobrý den, já jsem nakladák, zase v práci.
0: Já jsem chtěl říct, že to je nějaký soustruh. Vy jste paní nakladačka?
2: No, já jsem s nakladákem.
1: A jak se jmenujete?
2: Hanka.
1: Hanka, vy tady máte napsáno na WhatsAppu H, tak jsme nevěděli, jestli Helena, jo. Hanka, Hedvika.
0: Nebo Honza.
2: Hanka.
1: Hanko, já mám takový podezření, vy jste poslouchala včera naše odpolední vysílání.
2: Neposlouchala.
1: Protože vy jste k tomu údernému heslu Chci na výravu přidala takovýho krásnýho srdíčkovýho smajlíka.
2: Ano, ano.
1: A my to včera říkali, jak jsme takový romantici tady introvertní s Ondřejem, že nás to vždycky strašně rozpustí a potom máme slabost pro tady ty smajlíky. Tak jsme vám zavolali. Ale teda ta kombinace, že jste poslala srdíčkovýho smajlíka a do toho ještě řídíte kamion, mě to tyhle úplně dostává, člověče.
2: Tak, to je super.
1: Kde takhle řídíte?
2: Teďka momentálně Hodkovice u Liberce.
1: Tak to je krásný. A odkud jste?
2: Od České Lípy, ale pohybuju se tak nějak po celé republice.
0: A co vezete?
2: Já převážím zeminu, kameny a takovýhle věci. Já mám stápičku, takový to, jak bývaly ty Tatry malý, tak já mám o trošku větší Tatry, já mám mana.
1: Vy jste hustá. A to je vaše jako obživa, denní chléb?
2: Ano, už 6 let a práci miluju.
1: Jako přiznám se, Hani, podle té fotky na WhatsAppu bych to do vás vůbec neřekl.
2: Neřekl.
1: Jako to teda...
2: Na Facebooku je to podstatný, no, tam ty fotky s těma kamionama mám.
0: Chceš říct, Peťo, jestli jste teda koukal, jakou má paní posluchačka fotku, jo, na WhatsAppu?
1: Ano. Je to sympatička. Blondětá sympatička.
0: No na výravu, na letní parket, Hani, to, ale budete mít docela daleko, zvládnete tam dojet Tatrou?
2: Tatrou asi ne, ale já mám jak to pak.
0: Fakt jo?
2: To je.
0: Tam netaháte kameny, tam potáhnete jenom lupeny.
2: No, asi tak. Sice teda s tím osobákem moc neumím, páč většině času trávím v tom nákladňáku, ale já to nějak zvládnu.
1: Takhle, byla byste kabrňačka, kdybyste fakt přijela tím nákladňákem, takhle na výravu a řekla, já to mám od Černý Hory, já jsem tady prostě plně naložená dobrou náladou.
0: Kam to mám píchnout, prosím vás, dík.
2: Jo, já bych to ráda zkusila, já přesně takový charakter jsem, ale myslím si, že pořadatelé by mě poslali, asi víte kam.
0: Kam?
2: No, daleko, tam, kde se nesvítí.
0: Já myslel na parkoviště pro autobusy.
2: No, to by asi taky úplně nechtěli.
1: Každopádně, Hani, my vás nebudeme zdržovat od těžkého nákladu, vy od nás dostáváte dvě stupenky na sobotní výravu MiG 21, Redikirken, Vohnout a tak dále. Bude to prostě peckoidní akce. Tak si to užijte.
2: Super, děkuji.

0: anebo být stále mlád?
1: No, říkám si být stále mlád a chodit do školy a zažívat 1. září každý rok?
0: Nevím. No tak krásné odpoledne všem posluchačům, možná převážně všem maminám, které dneska ráno úspěšně zvládly ten velký logistický krok, oříšek, 1. školní den. A mě pobavilo, že shodou okolností na sociálních sítích koluje takovej zvláštní pojem, a teď se nechci nikoho dotknout, holky, den líných matek. A tento den připadá právě na dnešek 1. září. Ale my dobře víme, že žádná líná matka neexistuje, ne. Že to pouze jsou matky v zaslouženém úsporném režimu. Někdy to se prostě stane.
1: Počkej, já chci dát kredit, ale taky otcům. Jo, není to vždycky jenom o těch matkách, ano, ale ano. Když se o nich bavíme, tak vlastně pojďte si dneska holky užít ten svůj den a pojďte být trošku vlastně jako líní, tu zahlzenou aktovku překročit, neuklízet ji.
0: Ty ponožky taky prostě podkopnou do rohu.
1: A já už, jakra už nějaký tvrdý.
0: Přesně, žádná večeře.
1: No, pojďte si to trošku užít, pojďte být dneska toho 1. září trošku líní.
0: Přesně tak, takže maminy, dopřejte si třeba zrovna dneska 1. září opravdu den líných matek.
1: Ono se vám to totiž už asi jako moc jinak nepoštěstí do konce června.
0: Přesně tak.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje
4: Butik salon Professional Treatment.
3: Hloubkové ošetření a regenerace vlasů nejmodernějšími

0: anti-age účinek. Vhodné i pro velmi jemné vlasy. Rychlé a efektivní výsledky.
1: V jedinečných privátních prostorech, určených pouze pro vás a vašeho specialistu.
0: Sledujte Instagram kadeřnictví.perfect a www.kadeřnictviperfect.cz.
2: Dusno po hádce, nálada na bodu mrazu, jak přijít na jiné myšlenky? Dopřejte si terapii módou. V hradeckém Futuru funguje skvěle. Futurum Hradec, prostě lepší móda.
3: Ferobet, dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz.
4: Plipit, Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
5: Plus krkonošská příroda.
4: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
5: A volný vstup do lázeňského wellness.
4: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
6: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
7: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablo Vrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlaví.cz. Kablo Vrchlabí.
8: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
9: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou lhostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
10: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
11: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
12: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: Martin Garrix na Hitrádiu Černá Hora, 2 minuty před 16. hodinou. Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Nemáme tu hlášené žádné aktuální dopravní nehody. Díky bohu, pokud nějaké uvidíte, tak nám je pěkněte pošlete. Jinak pozor na trase Strutnová na Vrchlabí před Rudníkem. Tady probíhá údržba a výměna směrových sloupků. A v Hradci Králové v Okružní ulici, tak tady je rozlitý olej na vozovce. Ať se nesklouznete. Opatrně šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
6: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
7: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
8: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
7: Neboť labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
8: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
12: 16 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Začínáme na Pardubicku. Řidiči, pozor, ode dneška se na obchvatu Sezemic jede zase trošku jinak. Provoz se přesouvá na nový úsek obchvatu, takže vám řidičům přibude nová trasa a stavba se posouvá do další fáze. Takže to chce pozorně sledovat dopravní značení. Podvodníci se vydávají za generály Českou pojišťovnu a lákají lidi na údajné vrácení peněz. 44-letá žena z Rychnovska uvěřila falešnému e-mailu a zadala údaje z platební karty. Díky rychlé blokaci účtu přišla o 20 tisíc korun, ale mohlo být hůř. Východočeská koupaliště zkracují otvírací dobu. Je potřeba s tím počítat. Třeba Hradecká Flošna je otevřená ode dneška od 9 do 19 hodin. Bazény jsou dál vyhřívané, takže se nemusíte bát ani v případě nižších teplot. Vedle v Pardubicích je do zítřka zavřené akvacentrum s letní pláží, takže to stále jistí cihelné. České basketbalistky dneska absolvují v Berlíně generálku na mistrovství světa proti Jižní Koreji. Zápas právě začíná v hale Maxe Schmelinga pro 9 tisíc diváků, kde svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové o 3 dny později vstoupí do turnaje zápasem proti Itálii.
13: Přívěsy HK.cz, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
12: Venku velká pohoda při úterku a budeme v ní pokračovat taky zítra, bude stejně, polojasno, místy oblačno, ráno 8 až 13 stupňů a přes den 20 až 25.
10: Hit Radio Černá Hora.
0: Napadlo vás někdy, kdybyste ještě tu jednu možnost měli, kde byste se chtěli narodit? Jedna holčička se narodila v Mekáči, Čoveče, a každý rok tady zdarma může slavit narozeniny.
14: Nekecej.
0: No?
14: No to je dobrý, hele, tam bych se vlastně taky asi rád narodil.
0: No ne, tak ty...
14: U Hranolek, ale ne, Čoveče, tam by to smrdilo.
0: No, za chvilku tady to téma probereme, zapřemýšlejte si, kde by to mělo být, no a z muziky Za 100 let anebo To Calling.

0: Nejlepší hudební jmény na východě Čech, odpolední show Petr Ticháček, Ondra Novotný. Představte si, že ve Vídni se narodila holčička přímo v prodejně Mekáče.
1: Nekecej!
0: Máma to nesla do porodnice, no a vedení fast foodu přispěchalo s bombastickým dárkem. Každý rok tam může slavit narozeniny úplně zdarma. Nedokážu si představit to meníčko v osmnáctinách, že místo asi šampaňského to bude pyramida z cheeseburgerů.
1: Ne, ale... Mac vodka.
0: Takže ano, do budoucna budou nový produkty. A mě tak napadá, kde byste se chtěli narodit vy, kdyby to ještě jednou šlo?
1: Na benzince. Měl bych benzín zadarmo. To se hodí při těch cenách teďka.
0: Tím přemýšlím, škoda, že jsem se nenarodil v pivovaru.
1: No, přímo u pípy.
0: Ty logo, čověče, představ si to. To by bylo krásný. Místo dudliku pípu.
1: Ježíš Maria. Ale jako kojenec bys si zdával desítku, starší bys už trošku přitvrdil, ne?
0: To je pravda.
1: Nějaký vyšší stupeň.
0: Je to tak, no, bylo by to hezký. Tak zapřemýšlejme. Tady další muzika, jsme Hit Radio Černá Hora.

0: nejúspěšnější z nejúspěšnějších. Vlastně ano, to není interpretka, ale i interpret. Opravdu ze všech aktuálně nejúspěšnější hudební umělkyně Taylor Swift na Hitrádiu Černá Hora. A když jsme u toho nejúspěšnějšího, tak vyšel žebříček nejnavštěvovanějších lokací, turistických lokací v Královéhradeckém kraji.
1: Aha.
0: Dokázal bys si jako tipnout nebo by posluchači, které to můžou být?
1: Hele, na Instagramu, jak se dá označit jako místo, kde natáčíš stories, tak jsem teďka viděl video ze Sněžky a bylo tam označeno Václavské náměstí. Kolik tam bylo lidí? Takže bych typoval, že Sněžka tam bude.
0: Takže ano, Krkonošské Václavské náměstí je mezi tím žebříčkem a více mezi favority. Za chvilku se na to podívám. Protože samozřejmě je tady první školní den, ale kam odpoledne, ještě bude krásný počasí, možná vám dáme nějakou pěknou inspiraci. A do té doby tady bude muzika.
1: Flowrida, Kesha, hele, to jsem dlouho neslyšel, anebo Luis Capaldi.
2: Znáte to, přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
4: První školní den s Pardubickým krajem.
5: Do školy!
6: Prvňáčci prožili svůj velký den. Poprvé v životě šli do školy.
4: A na co se malíš?

0: Čeští.
1: Letos dostali všichni prvňáčci v Pardubickém kraji spoustu dárků, aby byli na ulicích lépe vidět a cítili se bezpečně.
2: Řidiči pozor, prázdniny končí a děti se vrací do školy. Jezděte bezpečně.
3: Když život prudce zastaví...
4: Zase jsem ji našel v tramvaji.
5: A vy jste všichni rodina?
4: To nejsme.
3: Vždy je dobré mít se koho chytit.
4: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
3: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
6: Letadla zblízka, letištní technika, vyhlídkové lety a možnost vyhrát let v legendárním MIGu 15. V sobotu 5. září přijďte na den s letadly na letiště Hradec Králové. Program pro celou rodinu od 10 do 16 hodin. Vstup i parkování zdarma. Sobota 5. září, den s letadly na letišti Hradec Králové.
7: Firma Izolit Bravo Jabloné nad Orlicí vás zve na Motůčko den. V sobotu 5. září od 9 do 15 hodin uvidíte kompletní nabídku motůček, vojenské a hasičské pozemní drony a vše si budete moci odzkoušet. Akce je podpořena Food Festivalem Jablonského gurmána. Více informací na www.motucko.cz.
8: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. Olfincar.cz.
9: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
10: No jistě.
9: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
10: No jistě.
9: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
10: No jistě.
9: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
11: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u královny Elišky.
12: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
13: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Jsme se úplně do toho ponořili, co tady. Luis Capaldi, teď na Hitrádiu Černá Hora. Krásné úterní odpoledne, je tady odpolední show. Tak, vážení a milí posluchači, schválně. Jaké jsou podle vás největší turistické magnety Královéhradeckého kraje?
1: Já jsem říkal Sněžka vlastně před chvilkou.
0: Ano, ano, trefil ses. Na prvním místě klasika Safari Park Dvůr Králové.
1: Tak tam vlastně, to je taková jistota prvního místa každý rok a je to vlastně skvělý. Navíc tam se slavilo letos 80 let, že jo? Bylo tam nějaký snížený stupný. Nedivím se.
0: Druhé místo, Adržbašské skály.
1: Hele, jako...
0: Ty jsi úplně rozářil.
1: Jo, protože letos se tam vlastně chodilo jako na nejstudenější místo ve východních Čechách, že když venku bylo 40, tak mezi skálama třeba 20 a bylo to hrozně fajn.
0: A potom třetí místo, pravděpodobně asi na snadě, je to lanovka. Pozor, lanovka na Sněžku.
1: Jakože vyloženě ta lanová dráha,
0: ano. Kolik, to bylo nevím kolik tisíc, jako to byly velký tisíce. V každém případě na Sněžku to známe všichni, tam je to jak na Václaváku, tak to se nedivme, že to je nejnavštěvovanější místo.
1: No, hlavně vždycky ty fronty, že jo, od lanovky až prostě, já nevím kam, až k bobový dráze skoro se stojí v peci, takže...
0: Procesí v zimě v teniskách.
1: Yes, přesně.
0: No a každopádně jenom tahle trojice loni zaznamenala dohromady skoro 2 miliony návštěv, což je úžasný. A na samotný Safari Park připadlo přes 684 tisíc, což s velkým náskokem zajistilo to krajské prvenství. Jenom doplním, že potom následují Prachovské skály, Stezka, Koruna Mistromu, Krkonoše, v Janských lázních a tak dále. Máme tady tolik nádherných míst, člověče.
1: Jo, škoda, nebo respektive ještě, že se tam nepočítali místa, kde se jako nejvíce stálo, to by byly kolony, že jo? Samozřejmě tradičně. V místě, kde se pohybovalo nejvíc lidí v jednu chvíli, kolona.
0: A D11.
1: Přesně, a D11. Hele, zlatá D11 oproti D1 třeba.
0: No tak to každopádně. Jsme hitra.

0: to zvoní z Hitrádien. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Jo, many, tak většinou to chodí tak, že musíme někam dojíždět, prostě chodit do šichty, do práce, abychom vydělali nějaký chechtáky peníze, ale v tomto případě musíme být doma, protože ty prachy, pozor, milí posluchači, Hitrádia Černá Hora, přijedou za váma.
2: Dokonce i prachy budou zvonit, a to už od pondělí ve snídaní šampionu v 7 hodin 10 minut, na sledující 3 týdny, vždycky tenhle ten čas zazvoní rádio, ale zároveň, když se přihlásíte do naší soutěže, může zvonit i zvonek u vašich dveří. Vy pak máte 30 vteřin na to, abyste došli otevřít a věřte nebo ne, ale my tam fakt vždycky budeme někde stát a rozdávat prachy.
1: 7.30, to je takový ten čas, kdy se chodí na záchod, tak já doufám, že i kdyby, nedej bože, tohle nastalo, že prostě přijdete, protože vydělat můžete až 50 000 korun.
2: Bude to vždycky krátce po 7.

0: rodině, takže ano. Pokud máte nějaký jakoby zvyklosti, jenom trůnit, ale něco jiného, tak si to tak nastavte, protože fakt máte půl minuty. Když zvoníme, musíte přijít otevřít.
1: Pozor, více informací, jak vydělat prachy u vás doma, hitradio.cz.
2: Tohle září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně peněz. A nemusíš si pro ně nikam chodit ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiochernahora.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
3: Koberce Brázda.
4: Koberce Brázda.
3: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
5: Chcete ochutnat ten nejlepší kotlíkový guláš? Přijďte na 20. ročník tradičního Krakonošova guláše do pece pod Sněžkou.
6: Sobota 5. září.
5: 12 družstev, 12 kotlů, 210 kg masa. A vy jako divácká porota.
6: Sobota 5. září.
5: Program na celý den zajištěn. www.pecpodsněžkou.cz.
7: Firma Axis z Hradce Králové s 30-letou tradicí přijme dělníky a svářeče pro výrobu technologického zařízení a ocelových konstrukcí a kvalifikované pracovní pro zahraniční a tuzemské montáže. Nabízíme pravidelný a nadstandardní příjem, nové a čisté pracovní prostředí a náborový příspěvek až 20 000. Axis.hk.cz.
8: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
9: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
14: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 13. A tentokrát s cymbálovou muzikou Petra Marady.
15: A bych říkal,
14: no samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 18. září od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci. www.duran.cz.
16: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u královny Elišky.
17: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
18: Maraton, půlmaraton, štafety, 10 nebo 5 kilometrů a rodinný běh. To je Olfincar Hradecký půlmaraton. Zažij atmosféru největší běžecké akce regionu už v neděli 4. října. 4. října. Registruj se na hradeckýpulmaraton.cz.
19: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech na trase Strutnova na Vrchlabí před Rudníkem. Tady probíhá údržba, výměna směrových sloupků, pozor na to. Jinak koukám, nemáme hlášené žádné dopravní aktuální nehody, to je dobře, takže opatrně, šťastnou cestu, ať to nezakřikneme. No a vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Výprodej skladů osobních i užitkových vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny u Olfincar. I hned k odběru v Hradci Králové a Trutnově. Olfincar.cz.
2: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozů zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: Nová sezóna s C

0: a zeď. Tweet, tweet.
1: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.

0: Zemanová, jsou tady krátké zprávy. Vládní hnutí SPD nespáchalo kontroverzními předvolebními plakáty, podněcování k nenávisti ani žádný jiný trestný čin. Dnes o tom pravomocně rozhodl Pražský městský soud. Ten vyhověl odvolání SPD a zrušil původní rozsudek. Ten hnutí ukládal 3 milionový peněžitý trest. Do Česka se už vrátily oba vrtulníky, které pomáhaly zhruba týden v Srbsku s hašením požáru v přírodě. Situace v zemi se zlepšila a srbská strana oznámila, že další leteckou podporu už nepotřebuje. První stroj podle něj odletěl ze Srbska už v sobotu a druhý přistál na přerovském letiště dnes odpoledne. V zemi postižené lesními požáry provedly 88 zhozů vody. Většina Američanů nesouhlasí s novými cly na kanadské zboží, která minulý týden zavedl prezident Donald Trump. Podle průzkumu Ipsos pro Reuters odmítají také jeho rozhodnutí přejmenovat Ontarijské jezero na americké. No a do Leverkusenu se po 3 letech vrací francouzský fotbalista Moussa Diaby. 27letý křídelník v Bayernu podepsal 5letou smlouvu. Klub, za který hraje český útočník Patrik Šek, přestupní částku nezveřejnil. Podle médií činí ale 30 milionů eur. To je v přepočtu okolo 725 milionů korun.
1: Karavany HK.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.
2: První školní den ve znamení slunce, příjemného počasí a příjemných teplot a zítra to bude repete, zpočátku skoro jasno, polojasno, v podvečer lehce nějaké přehánky, no a teploty do 25 stupňů.
3: Hit Radio Černá Hora.
2: Odpolední show Petr Ondra, krásné odpoledne.
4: Jdeme hrát skvělou muziku, Swedish House Mafia nebo Coldplay.

0: Posloucháte odpolední show na Hit Rádiu Černá Hora, Petr Ondra. Víme to všichni, celý den se o tom mluví, vystřelilo to na nás na sociálních sítích. Je tady první školní den a my jsme s týmem Hit Rádia Černá Hora mimo jiné vyrazili do Pardubického kraje potěšit děti.
1: A mimo jiné jsme se taky ptali pana Josefa Kozla, radního pro Pardubický kraj, kolik vlastně že těch prvňáčků v Pardubickém kraji letos poprvé zasedlo do lavic.
2: První školní den v Pardubickém kraji se v základních školách týká zhruba 5500 školáčků, kteří nám nastupují do prvních tříd. K tomu si osobně já připočítávám i 6500 prvňáčků do středních škol, které to pomezí základní školy a střední školy opouštějí a nastupují určitou svoji novou životní etapu.
0: A když jsme v Pardubickém kraji, už teď můžeme odhalit, že ve čtvrtek s naším týmem vyrazíme do základní školy Pardubice Dubina. Máme tady kupu sladkostí od našich partnerů, takže budeme ve mlsota.
3: Na Dubině teda ve čtvrtek bude poprvé, kdy se dojde jako včas, bych řekl. Pokud budeš něco rozdávat, tak to bych přišel i já včas, kdybych ještě chodil do školy.
0: A já ti nechám tady krabici těch čokoládových kuliček. Ty jsi potom pokukoval už dneska.
3: Tak dík.

0: Vůbec. Kapela Poetika, půlnoc, teď úterní odpoledne, odpolední show Petr Ondra. Pokud se chystáte do Itálie třeba na dovču, tak pozor na jednu věc, nečůrejte do moře.
1: Tak to nejedu.
0: Dva mladí Italové dostali pokutu, pozor, 86 tisíc za to, že si na pobřeží jednoho severoitalského moře ulevovali. Zajímavé je, že je nachytali na jednom odlehlém rybářském molu.
1: Mě by zajímalo, jak to jako dokazujou, že jo?
0: No, že máš kalhoty dle.
1: Nebo ho rybáři chytli na háček za sáček.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablovrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlaví.cz. Kablo Vrchlabí.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Jsem hrdina.
8: Co tady blbneš?
7: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
8: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
7: Vše na 211.cz.
8: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
7: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
9: Chcete si sednout tady nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
12: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
13: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
14: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
15: To jakoby dojímá.
14: A hvězdná porota.
16: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
14: Superstar. Každou středu ve 20.20 na Novém.
17: Nový ročník Tip Sport Extraligy se rychle blíží a hradečtí hokejisté se už těší do akce. Přidej se k ním a kup si permanentku na celou sezonu, protože bez tebe to není ono. Po úvodním derby přijedou do Hradce jako soupeř České Budějovice v pátek 18. září. Permice i vstupenky koupíte na malfordhk.cz.
18: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 13. A tentokrát s cymbálovou muzikou Petra Marady. No samozřejmě, že bude grillování a také raut a spousta dobrot. Už 18. září od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci. www.duran.cz.
14: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Mám tady recept, mimochodem to sám aplikuji, jak být šťastný.
1: Já myslel, že budem vařit, tak dobře.
0: Vstávejte brzy. Ranní vstávání, prý to funguje, stačí vylíst z postele tak minimálně o hodinu dřív. A je to úžasný. Zhlídnul jsem se v jednom neurovědeckém výzkumu, že prostě kolem 6 hodin je to ideální jdu ven, zaběhat si a do toho ještě chodím do ledový kádě. A fakt to teda frčí, kámo.
1: A ty jsi říkal o hodinu dřív, že máme stávat, jo?
0: Takže v 10.
1: Já to zítra zkusím v 11 a uvidíme.

0: Náhoda, tohle to byl Tommy Cash a já projíždím náš Facebook, kde dneska probíhala anketa, s kým by naši posluchači chtěli sedět z nás moderátorů v lavici. A kdo myslíš, že se tam nejvíc objevoval?
1: No jo. Ne.
0: Hele, seš to ty?
1: Ježiš, to je příjemný.
0: Ty, který do té školy moc nechodil určitě.
1: To se právě divím, že vedle mě seli, když jsem tam neseděl skoro.
0: Že si na tebe vzpomněli, že?
1: No.
0: Nebo je to cinknutý tahle ta anketa, to není možný.
1: Takhle, v čem jsem vyčníval, tak to byla hudebka. To je pravda a to mě zůstalo do dneška i možná v kontextu s mým jménem.
0: A nejvíc jsi měl rád předmět Hit Radio Classic v pátek při pátý hodině.
1: Hele, vím, kam tě míříš. No, i dneska bude Hit Radio Classic po 18. hodině. Tom Petty, Anna K, Lionel Richie, 24/7. Vidíš, jak to exceluju, kamaráde?
0: Ticháček, za jedna sednout.
1: Děkuju. Paní učitelko Ondro.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
2: tak Mironet! Klikni dvakrát!
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
7: Jsem hrdina.
8: Co tady blbneš?
7: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
8: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
7: Vše na 211.cz.
8: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
7: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
9: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
10: Už žádný, mami, restartuj to.
11: Už se mi nesekne při penaltě.
12: Už nespane, když páříme s klukama.
9: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Rozlučka s létem pod taktovkou Rock for People Back to School. 4. září v 17 hodin na Velkém náměstí v Hradci Králové se rozezní hity od Gufrau, René Danga, Naty Hrychové a Malone. Doražte oslavit konec léta úplně zdarma. Více na královskeslavnosti.cz.
15: Královské slavnosti v Hradci Králové vám přináší Hit Radio Černá Hora.

0: seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat, držíme zakázky v pohybu.
1: Hledáte jistotu v nejisté době? Marius Pedersen ve Vrchlabí přijme skladníka recyklačního centra. Čeká vás práce na jednu směnu, zajímavé finanční ohodnocení a příplatky. Nástup možný i hned. Zjistí

0: Dozvíte více na mariuspedersen.cz/kariéra. Marius Pedersen. Pořádek dělá přátele.
1: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u Královny Elišky.
2: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.

0: nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio Černá Hora.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. V těchto chvílích počítejte s více auty v doznívajících kolonách na Barandovském mostě, ale také na Štěrboholské na úrovni Štěrbohol nebo na části Pražského okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku

0: zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
1: Maraton, půlmaraton, štafety, 10 nebo 5 kilometrů a rodinný běh. To je Alfincar Hradecký půlmaraton. Zažij atmosféru největší běžecké akce regionu už v neděli 4. října. 4. října. Registruj se na hradeckýpulmaraton.cz.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop.
4: Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu.
3: On air.
5: Online.
3: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
6: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Studující rodiče mohou ode dneška čerpat novou dávku, takzvané hlídačkovné. Jaká jsou pravidla pro její získání, vysvětluje mluvčí úřadu práce Jaroslava Baleková.
7: Žadatel bude muset doložit speciální formulář úřadu práce, potvrzení o studiu pro účely podpory studujícího rodiče, který potvrdí příslušná vysoká nebo vyšší odborná škola. Musí totiž jít o první vzdělávání daného typu a formy.
6: Podání je možné elektronicky, ale také osobně v rámci agendy rodičovského příspěvku. Ministryně financí Alena Schillerová vidí v rozpočtu prostor pro škrty v jednotkách miliard korun. S úsporami mají přijít sami ministři. Na konečném znění se podle ní koalice dohodne. U Turnova na Semilsku odpoledne havarovala cisterna s hořlavinou. Policie preventivně evakuovala lidi z blízké firmy a uzavřela část silnice 1/10. Nikdo nebyl zraněn, cisterna pravděpodobně převážela bionaftu. Uvedli to hasiči na síti X. Do Česka se už vrátili oba vrtulníky, které pomáhaly zhruba týden v Srbsku hasit požáry v přírodě. Situace v zemi se zlepšila a srbská strana oznámila, že další leteckou podporu nepotřebuje. V zemi postižené lesními požáry provedly naše stroje na 90 schozů vody.
8: Přívěsy HK.cz, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
6: V noci většinou jasno, polojasno, na severu výjimečně slabé přehánky. Nejnižší teploty 13 až 9, zítra z kraje dne jasná obloha, postupně ale od západu přibývání mraku na oblačno až zataženo. Nejvyšší teploty 21 až 25, na jihu Moravy 27 stupňů a přechodně chladnější severozápadní vítr.
9: Krásný dobrý večer, je s vámi Lea, úterý 1. září, nejlepší hity 80, 90 až po milénium.

krásný dobrý večer. Tohle vám taky hrajeme. Nejlepší osmdesátky, devadesátky až po milénium. To je vaše oblíbené Hit Radio Classic. Jinak tomu nebude ani tak za chviličku Anaka, anebo tahle skvělá pecka. Ain't no sunshine.

zavírám oči. 2 minutky po 6:45. Napište mi na 777-937-777, kdo nás právě posloucháte, komu začíná třeba noční šichta, kdo z vás jedete v autě, máte padla, doma už jste odpočíváte, anebo chystáte, já nevím, takové ty povinné potřeby na zítřek pro vaše ratolesti, které jdou do školy. Jo, jo, jo. Můj syn šel dneska poprvý na střední, bylo to skvělý, mě vlastně taky začala škola, protože jsem ještě pedagog na konzervatoři, takže jsem se těšila strašně moc, tak třeba to někdo máte podobný, tak všem učitelům taky držím palce, pevný nervy, budeme to potřebovat. Každopádně za chviličku Take That, Alphaville, anebo Is It Love? Miluju ten song 24/7, tak si na to počkejte.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Firma Axis z Hradce Králové s 30-letou tradicí přijme dělníky a svářeče pro výrobu technologického zařízení a ocelových konstrukcí a kvalifikované pracovníky pro zahraniční a tuzemské montáže. Nabízíme pravidelný a nadstandardní příjem, nové a čisté pracovní prostředí a náborový příspěvek až 20 000. Axis.hk.cz.
3: Vraťte se do časů královny Elišky. V sobotu 5. září vás v Hradci Králové čeká královský jarmark a rytířské turnaje. Vystoupí Vesna, The Trouble Notes, Valar, Vlnobíci, Isara, domácí kantoři a další. Večer přijede královna Eliška a finále rozzáří ohňová show skupiny Pyrotera. Více na královskeslavnosti.cz.
4: První školní den s Pardubickým krajem.
5: Do školy!
6: Prvňáčci prožili svůj velký den. Poprvé v životě šli do školy.
4: A na co se malí školáci těšili nejvíc?
7: Na tělocvik.
8: Na hudebku.
9: Na matiku, na kluky.
10: No, že potkám nový spolužáky.
11: Na matiku.
12: Na češtinu.
4: Letos dostali všichni prvňáčci v Pardubickém kraji spoustu dárků, aby byli na ulicích lépe vidět a cítili se bezpečně.
6: Řidiči pozor, prázdniny končí a děti se vrací do školy. Jezděte bezpečně.
13: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
14: No jistě.
13: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
14: No jistě.
13: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
14: No jistě.
13: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
15: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
16: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
15: Kolik?
16: 949, málem jsem vzal dvoje.
15: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dub Sonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
16: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
17: Koberce Brázda.
18: Koberce Brázda.
17: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

cudzom meste. Jana Kiršner, hezký dobrý večer, 5 minutek po půl sedmé, úterý 1. září 2026. Doufám, že jste to dneska všichni přežili ve zdraví, i ty naše školáky, protože zastartovala, no, začala škola. Každopádně my vám hrajeme to nejlepší z 80. 90. až po milénium, tak za chvilčku Rockset, nebo taky Šalom otázky, a nebo Erasure a spousty dalších skvělých hitů. Tak nikam neodcházejte, buďte s námi a díky, že nás posloucháte. Hezký večer. Hit Radio.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
2: Louka v Nejtku na Karlovarsku za 840 tisíc, garáž v Klášterci nad Ohří za 1 milion 121 tisíc, pozemek k bydlení v Kamenici nad Lipou na Pelgřimovsku za 2 miliony 399 tisíc, zemědělská usedlost v Krásném dvoře na Lounsku za 2 miliony 421 tisíc a rodinný dům v Sebranicích na Blanensku za 6 milionů 448 tisíc korun.
1: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
4: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
5: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 13. A tentokrát s cymbálovou muzikou Petra Marady.
6: A bych říkal, pán Marady, já,
5: a? No samozřejmě, že bude grillování a také raut a spousta dobrot. Už 18. září od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci. www.duran.cz.
7: Maraton, půlmaraton, štafety, 10 nebo 5 kilometrů a rodinný běh. To je Olfincar Hradecký půlmaraton. Zažij atmosféru největší běžecké akce regionu už v neděli 4. října. 4. října. Registruj se na hradeckýpulmaraton.cz.
8: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadu totéž. Stavby pomlčka Legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
9: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 12. září v Jedousově u Pardubic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
1: Letadla zblízka, letištní technika, vyhlídkové lety a možnost vyhrát let v legendárním MIGu 15. Sobotu 5. září přijďte na den s letadly na letiště Hradec Králové. Program pro celou rodinu od 10 do 16 hodin. Vstup i parkování zdarma. Sobota 5. září, den s letadly na letišti Hradec Králové.
2: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
3: Plus krkonošská příroda.
2: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
3: A volný vstup do lázeňského wellness.
2: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
4: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
5: Krásný dobrý večer, s vámi stále Lea. Až do 21. hodiny hrajeme to nejlepší. 80, 90 až po milénium. Tak

0: Posloucháte Hit Radio, je úterý večer, máme 1. září 2026, nový měsíc, nový školní rok, nové začátky, nové zážitky a možná i trošku nostalgie po létě, co? Ale dneska, prosím vás, žádný stres, všechno hoďte za hlavu, protože tenhle večer je náš, tak si ho užijte, usmějte se a nechte se unášet na vlnách těch krásných písní a melodií. Jsme Hit Radio.
1: Hit Radio Černá Hora. Zase lítáš v oblacích.
2: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
1: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
2: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
1: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
2: Více o akci na
3: firmanazážitky.cz.
2: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
4: Plus krkonošská příroda.
2: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
4: A volný vstup do lázeňského wellness.
2: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
5: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
7: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 13. A tentokrát s cymbálovou muzikou Petra Marady.
8: A vy říká, máma, hledá, a?
7: No samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 18. září od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci. www.duran.cz.
9: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u královny Elišky.
10: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.

kdo si u toho aspoň trošku zatancoval, co? Zaspíval, ať už doma, na židli, v práci, nebo v autě, po cestě z práce domů. A teď trošku, pro vás jiná energie, ale pořád, pořádná dávka skvělého popu. Co takhle Dido a White Flag, jo? Taková pohodička takhle večer. Tak zůstaňte s námi, úterní večer pokračuje dál.

0: krásný dobrý večer. A teď trošku mám tady pro vás songové terapie. Na ten úterek, jo? East 17, skvělý. ATB a nebo, když byl dnešek náročný, 1. září trošku bolelo, co si budem, a zítra už nás zase čeká budík, hlavně ty školáky, tak přesně song, který bude za chviličku pro vás. Journey a nesmrtelné Don't Stop Believing. Tak to si dáme pro vás všechny, ať máte ten úterní večer o něco pohodovější a takovej příjemnější, jo? A nepřestávejte věřit v to, co věří.
1: Když život prudce zastaví.
2: Zase jsem ji našel v tramvaji.
3: A vy jste všichni rodina?
2: To nejsme.
1: Vždy je dobré mít se koho chytit.
2: Lidi jsou dobří, ono musí dostat příležitost.
1: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
4: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
6: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 13. A tentokrát s cymbálovou muzikou Petra Marady.
7: A bych říkal, Marita.
6: No samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 18. září od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci. www.duran.cz.
8: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u královny Elišky.
9: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
10: Hledáte jistotu v nejisté době? Marius Pedersen ve Vrchlabí přijme skladníka recyklačního centra. Čeká vás práce na jednu směnu, zajímavé finanční ohodnocení a příplatky. Nástup možný i hned. Zjistěte více na mariuspedersen.cz/kariéra. Marius Pedersen,

0: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
1: Plus krkonošská příroda.
0: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
1: A volný vstup do lázeňského wellness.
0: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
2: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské Lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
3: První školní den s Pardubickým krajem.
4: Do školy!
5: Prvňáčci prožili svůj velký den. Poprvé v životě šli do školy.
3: A na co se malí školáci těšili nejvíc?
6: Na tělocvik.
7: Na hudebku.
8: Na matiku, na kluky.
9: No, že potkám nový spolužáky.
10: Na matiku.
11: Na češtinu.
3: Letos dostali všichni prvňáčci v Pardubickém kraji spoustu dárků, aby byli na ulicích lépe vidět a cítili se bezpečně.
5: Řidiči pozor, prázdniny končí a děti se vrací do školy. Jezděte bezpečně.
12: Krásný dobrý večer, s vámi stále Lea. Až do 21. hodiny hrajeme to nejlepší. 80, 90 až po milénium. Tak pokračujeme.

0: Hit Radio stále s vámi, krásný dobrý večer a po pořádné dávce energie Chaka Khan teď trošku zvolníme, protože před námi je miláček španělských hřebeček Enrique Iglesias a jeho Hero. Tak jestli máte vedle sebe někoho, kdo je dneska váš hrdina, což to znamená v překladu, nebo třeba jen někoho, kdo vám zachránil poslední kousek čokolády, tak tenhle song je právě pro vás.
1: Would you dance?

0: Posloucháte Hit Radio, s vámi Lea, krásný dobrý úterní večer. Za chviličku Modern Talking. Jo, to si dáme, na to si můžem trsnout, zaspívat si, nebo taky Shania Twain a oblíbený song Man I Feel Like a Woman, a nebo si dáme taky Marky Mark a Prince, co by na to? Jo, tak tohle všechno za chviličku, buďte s námi.
1: Hit Radio Černá Hora.

jsou české hudební nostalgie. Helenka Zeťová a její nezaměnitelný hlas. Tak na chviličku zpomalíme, zavzpomínáme a necháme hudbu, ať udělá takové to svoje kouzlo. Tohle je Helena Zeťová, Impossible, a my vzpomínáme s láskou, protože Helčo tady neskutečně chybí. Tak jdeme na to.

0: My vám hrajeme jenom to nejlepší, 80-ky, 90-ky po milénium, ale já se s vámi bohužel už pro dnešní večer musím rozloučit, ale ještě než odejdu, tak do 21. hodiny, co takhle Worlds Apart, výborná chlapecká skupina 90. let, anebo Shakira, taky Fun Factory, tohle všechno ještě ode mě pro vás, popřeju vám krásnou dobrou noc, pokud možno hezký příjemný večer a zítra do toho nového dne, pravou nohou a s naší snídaní šampionů, čau.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio Černá Hora.

0: Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.